0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
5: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
4: Tak setři a šetři.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
8: Filtry, které si poradí se šumem.
9: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
8: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
9: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
8: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
10: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
11: Stavebniny Janík.

0: velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bardos.cz.
4: To není možný, že to ještě nemáte.
5: Tak my taky čekáme, že jo?
6: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
7: Tak to musí stát na účtárně.
4: To už je po splatnosti.
7: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympik, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Orion.

0: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
1: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
2: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
3: A já vám jako dlužím?
4: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
5: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
8: Stezka Valaška.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektronická evidence tržeb se nejspíš vrátí. Poslanci dnes zřejmě schválí obnovení systému EET od příštího roku. Vláda tvrdí, že pomůže narovnat podnikatelské prostředí a přinese více peněz do státní pokladny. Opozice ale očekávané přínosy zpochybňuje. Pokud návrh projde, EET se vrátí v upravené podobě. Nejhorší požár ve Španělsku za posledních 20 let má 13 obětí. Úřady potvrdily, že mezi mrtvými je 7 Britů, 3 Belgičané a po jednom občanovi Francie, Spojených států a Španělska. Oheň na jihu země zničil asi 7000 hektarů krajiny. Požár už je pod kontrolou a evakuovaní lidé se vracejí domů. Pátrání po pohřešovaných ale stále pokračuje. Španělsko si zahraje o zlato. V semifinále porazilo obhájce stříbra Francii 2-0 a po 16 letech si znovu zahraje o titul mistrů světa. Ve finále se v neděli utká s vítězem dnešního duelu mezi Argentinou a Anglií. Francouze čeká zápas o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Ostrava rozdělí další 4 miliony korun na takzvané zelené projekty, zaměřené na zlepšování životního prostředí. Peníze budou směřovat na projekty městských obvodů Proskovice a Poruba a také jednomu spolku, kterému pomohou s podporou environmentálního vzdělávání u dětí. Některé ekologické projekty město podpořilo už na jaře. A podíváme se taky na dnešní předpověď počasí. Na středu nám pro Moravskoslezský kraj slibuje velkou proměnlivou oblačnost. Počítat musíme s častějším deštěm nebo přeháním. Teploty se usadí mezi 22 až 26 stupni.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů.

0: 6:02, posloucháte středeční Hitrádio a snídaní šampionů, krásné ráno. Michal Knejp, David Još.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak Davide, my jsme se tady bavili o tom, že návrat po dovolený byl docela náročný. My jsme tady řešili, že návrat do pracovního režimu trvá člověku 2,5 až 3 dny, takže dneska by se to mělo zlomit.
1: Dneska kolem oběda se to bude lámat.
0: Dneska se to bude, kolem oběda nám je docela jedno, no, ale my jsme rádi, že vy tady jste, vy, kdo nás posloucháte, to nás drží nad vodou. Dinoro, Gigi D'Agostino, další muzika pro vás. Hezké ráno.
2: Hit Radio Orion.

0: DJO, End of Beginning na Hit Rádiu, 8 minut po 6. hezké ráno. Tak co ta včerejší apokalypsa? Ti, co měli přijít, nepřišli. A meteorologové se oficiálně omluvili, že teda ta předpověď nevyšla. Takhle, pršet mělo všude, to jsme měli slíbený. Pršelo a bouřilo jenom někde. Tak by mě zajímalo, jestli u vás bouřilo nebo pršelo.
1: No tak já jsem se celý den v práci těšil, až si po práci odpoledne vyrazím na kolo. Samozřejmě začalo pršet přesně ve chvíli, kdy jsem se obliknul do munduru a vytáhnul kolo. Aha. Takže jsem dal zase zpátky. Pršelo asi půl hodiny, pak už jsem nevyrazil.
0: No ale zase meteorologům můžeme poděkovat vlastně my, kdo jsme na ty výstrahy dali a třeba jsme uklidili věci z terasy nebo balkónu. To je můj případ, říkám si, hele, tak je potřeba to tam trošku poklidit, aby
1: pofackovat,
0: aby to neodlítlo a pak jako spadlo 6 kapek, no, takže nic moc se nedělo. Takže vlastně na jednu stranu jako děkujeme, no. Hele, už ani to počasí není, co tenkrát, no. Tady jsou Miraj, tenkrát 6.09. Hezké ráno z Hit Rádia, šampioni.

0: středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno, jestli se během vašich cest často ocitáte na dálnicích, tak pro vás super zprávou je, že se ruší automatické zdražování cen dálničních známek. To vás možná potěšilo, nicméně potom, co za poslední kolik, 2-3 roky, cena vystřelila z 1500 na 2500, tak jsem si říkal, no tak dobře, za chvíli to budou 1003, 1004, ale oni to stopli. Davide, není to úžasný?
1: Tak pro nás, kdo jsem já, bych hodnotil.
0: No tak pro nás, kdo na dálnici vlastně jsme jako doma, tak určitě dobře, no, super věc. Hele, takhle to má být, to je doslova ráj.
1: Dneska nahráváš těma písničkama.
0: Ale dneska ten playlist je postavený, já nevím, co ta Lenka, naše hudební manažerka, ona věděla, co budeme dneska asi řešit, jo. Coldplay, Paradise za malou chvíli, nicméně teda cena dálničky zůstává, ale ta romantická hodinka strávená v zácpě na D1, ta je naštěstí pořád zadarmo.
1: To je k nezaplacení.
0: Za chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí, tak hezké ránko.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Landeku. www.bludištělandek.cz
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bez semené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Naviděnou v prodejně v Ostravě.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze Zlínska nás informujete o bouračce s lesní zvěří na trase Suherského Brodu na Brno u Zlechova. Se srazilo osobní auto se zvěří, zdržení je nárazové.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Orion.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. 6.28, s vámi Michal Knejp, David Jošt. No a David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Součástí festivalu bude i diskuzní fórum Melting Pot s více než 150 hosty. Američan přijel na skateboardu celé Spojené státy za pouhých 39 dní. Chad Caruso zvládl trasu dlouhou přes 4800 kilometrů bez jediného dne volna a překonal vlastní rekord z roku 2023. Cestou navíc vybíral peníze pro organizaci, která pomáhá dětem se závislostmi. Argentina a Anglie dnes večer zabojují o finále mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny chtějí potvrdit 100% semifinálovou bilanci. Angličané usilují o teprve druhý postup do finále v historii.
0: Počkej, a jak vlastně dopadl ten včerejší fočus? Španělsko-Francie.
2: My jsme si tady typovali, že postoupí Španělé. Postoupili, vyhráli 2-0.
0: Takže postoupili naši.
2: Takže koho typujeme dneska?
0: No dneska Argentina a Anglie, si říkal, tak já nevím, Argentina.
2: Tak Argentina.
0: Jo?
2: Mimochodem, když už mluvil o těch našich, tak představ si, že ty už jsou doma 22 dnů.
0: Nekecej, už 3 týdny jsou doma. A fočus, takže fotbal končí dneska, jo teda?
2: Ne, ten končí až v neděli, Michal.
0: Jo, dobře.
2: Tohle je semifinále.
0: Dobře, tak já se budu věnovat písničkám radši, co ty na to, Davide? To bude lepší.
2: Toho.
0: To bude lepší. Cranberries, Dreams a taky Alex Warren, Ordinary. To je další parádní muzika pro vás. Jsme Hit Radio, 6:30 ráno, krásnou středu.

0: Hit Radio, Alex Warren, 7 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Už za necelou hodinu budete moct vyhrát opět poukaz na 5 000 korun na nákup přírodní kosmetiky De Natura. O tom bude soutěž Rychlá pětka o 7:30, tak si to nenechte utéct. Mimochodem De Natura, tam každý produkt prochází dlouhým vývojem a několika testovacími fázemi. Taky mají 100% garanci vrácení peněz, protože za jejich produkty si absolutně stojí, tak kdybyste s produkty nebyli spokojeni, vrátím vám peníze. Tak víc info na stránkách De Natura a jak bylo řečeno, poukaz na 5 000 korun, o ten budete soutěžit v Rychlé pětce o 7:30.
1: Hit Radio. De Natura slaví páté

0: na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
0: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
7: je fajn. Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
10: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
9: Tak setři a šetři.
11: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
12: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Už tam budem?
16: Nech toho.
15: Nežději, už tam budem.
16: Přestaň. Chtěl mě vedro.
17: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
18: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
19: Moderní dlažba Wave od Tytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
20: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na trase z Bystřice pod Hostýnem na Vsetín u odbočky na Rajnochovice. Narazilo osobní auto do stromu. Na místě zasahují záchranné složky. Místo je špatně průjezdné, dejte tam pozor.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: without you.
1: 6.50, Hit Radio a Luis Capaldi. Nakrmit sociální sítě fotkama z dovolený, dalo by se říct, že to je v dnešní době skoro povinnost a taková fotka pod vodou, hele, to je magnet na lajky, jo, ale někdy ta fotka může být docela dost drahá. Takhle, jestli taky fotíte mobilem pod vodou a žijete v domnění, že je voděodolný, že se mu nemůže nic stát, tak pozor, servis si aktuálně hlásí obrovský žně, protože lidi topí telefony ve velkým. Jo. Ty výrobce sice tvrdí, že mobil vydrží, nevím, metr pod vodou po dobu 30 minut, ale zapomněli k tomu dopsat, že se to počítá jenom jak nějaký tý laboratorní destilovaný vodě a ne nějakým vesnickým rybníku plně se nic, jo.
2: A nebo ve slaný vodě.
1: A nebo ve slaný vodě. Takže otázka, už jste letos utopili telefon, nebo jakým nejbizarnějším způsobem se vám povedlo telefon utopit? Co ty,
2: Davide? Já si to pamatuju, jako kdyby to bylo dneska. Pláž v Chorvatsku, aha, první lásky a taky ty kraťasy, který měli kapsu. Dělám čtvrtý tempo, asi 15 metrů od břehu a najednou si uvědomuju, sakra, já jsem v kapse nechal telefon.
1: Čekej, nekecej, že ty jsi byl tak zamilovaný, že jsi zapomněl,

0: máš v kapse telefon.
1: Nevím, jestli to s tím souviselo, ale prostě ten telefon jsem v kapse nechal. No.
0: Hele, a funguje vlastně vůbec hodit ten utopený telefon do rejže? Jako říká se, že když to vlastně dáš přes noc do rejže, takže ta rýže přiláká asijský techniky a oni ten telefon do rána opraví, jo?
1: Takže... Říkal jsem si, jestli ten starý joke vyndáš.
0: No dobře, je tady, no. Tak nicméně asi za lajky na Instači ta fotka a rozbitej telefon nestojí, tak myslete na to, než se s vaším mobilním zařízením potopíte pod vodu. Miles Smith, Nice to Meet You, to je další parádní muzika pro vás na Hit Rádiu 652. Tak hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo.elektro.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu zdraží. Od středy stoupne maximální cena benzínu na 41 korun a 89 haléřů za litr. Nafta zdraží ještě výrazněji, a to o 15 haléřů na 39 korun 34 haléřů. Státem stanovené cenové stropy navíc skončí už na konci týdne. Podle analytiků pak mohou ceny na čerpacích stanicích dál růst. Ebola v Kongu se dál rychle šíří. Počet potvrzených případů už překročil 2000. Nemoci podle úřadů potom podlehlo 754 lidí. Světová zdravotnická organizace navíc varuje, že skutečný počet nakažených může být několikanásobně vyšší. Epidemie tak dál představuje vážné riziko pro zasažené oblasti. Filip Turek dočasně končí ve funkci. Po pondělní dopravní nehodě přerušil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Na svůj post se podle něj vrátí jen v případě, že ho policie neoznačí za viníka nehody. Pokud vyšetřování ukáže opak, slíbil rezignaci. K odchodu z funkce už ho vyzvala také část opozice. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Řidiče na Vsetínsku čekají ode dneška až do pátku komplikace. Proběhnou opravy na hlavním tahu u Bystřičky. V úseku, kudy denně projede až 13 000 vozidel. Jde o hlavní tah, který vede z Opavy přes Nový Jičín, Vsetín a dál na hranice se Slovenskem. Projíždět se bude jen Kyvadlově, takže se očekávají kolony. No a ještě jak vypadá předpověď počasí na středu. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít hlavně oblačno, přechodně zataženo. Dorazit k nám má déšť nebo přehánky a ojediněle taky bouřky. Teploty od 22 do 26 stupňů.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
10: Dvě minuty po sedmé, ladíte středeční Hit Radio, to nám dělá velkou radost, krásné ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
4: Ahoj.
10: Lidi topí v bazénech a mořích své telefony v domnění, že jsou vodotěsné, to jsme řešili. Vy nám posíláte zprávy, hlasovky, kde jste kdy telefon utopili, nebo komu. Je tady třeba hlasovka od Míši.
11: Ahoj kluci, dobré ráno. No, já jsem takto utopila kamarádovi loni na Krétě telefon, jsme tam byli vlastně s ním a s jeho ženou a teďka jsme byli jako u baru, pak jsme šli už na pokoj a když jsme šli kolem bazénu, tak já jsem ho tak jako lehce žduchla do toho bazénu, tak ten tam zahučel i s věcma, co měl v kapse. No, byl tam fakt jako pár vteřin, vylezl a telefon se druhý den nafoukl jak tenisák, normálně byl úplně prostě jak balón. Žádná rýže nepomohla, nic nepomohlo. Byl to teda jakože na začátku dovolené, takže pak dovolenou strávil tím, že koukal do jídelního lístku a my všichni do telefonu. Ale byla to super dovolená, doufám, že i on si to užil a chcou jet se mnou letos zase, takže já si chci znovu nový telefon. Takže dobrý.
4: Hele,
11: takže asi tak, no, tak mějte hezký den.
8: Manželka musela být nadšená, nejenže měl manžel na dovolený kamarádku, ale ještě k tomu ho připravila o telefon.
10: No jasně, ne, ona říkala, že to byla super dovolená, no prima dovolená, hlavně pro toho kámoše, hashtag užito, takový kámoše máme nejradši. Tak krásné ráno z Hit Rádia, Bon Jovi, It's My Life, pojďme na to.
0: Hit Rádio Orion.

0: Hit Radio, jenom hity a Ed Sheeran 10 minut po 7. Dobré ránko. Pokud jste z Prahy a okolí, případně do hlavního města dojíždíte za prací, tak byli jste ten, kdo šéfovi musel posílat SMSku, že jste se ocitnul uprostřed absolutního Armagedonu. Proč se o tom bavíme? V Praze na hlavním nádraží někdo včera nahlásil bombu, takže zavřený nádraží, zastavený vlaky, odříznutá magistrála, tisíce, možná desetitisíce lidí zůstali stát na jednom místě a žhavili telefonu s výmluvou nebo výmluvou. Ona to byla pravda, že jo? Píšeš šéfovi, že se stalo tohle, tak se to může přečíst na Novinkách nebo někde na internetu. Netu, jo? Tak mě napadlo, že bychom se vás mohli zeptat, jestli se vám někdy stalo, že jste se dostali do nějaké situace, která byla až neuvěřitelná a kterou vám třeba šéf až jako nevěřil.
1: Já bych možná ještě uzavřel tu zprávu tím, že se nakonec naštěstí nikomu nic nestalo, že to byl falešný poplach.
0: Jasně, to je v pohodě. Tak co tobě, Davide? Stalo se ti někdy něco neuvěřitelného, co ti třeba šéf nevěřil?
1: Hele, já pozdě? Do práce chodím vždycky a včas, takže mě se nic takového neděje.
0: Na rozdíl od někoho, že?
1: Koukám na tebe, Michale.
0: Dobře.
1: I na naše posluchače nakonec.
0: Já tady mám příběh, a když jsem před 10 lety začínal v rádiu, tak jsem byl v zimě na první schůzku se šéfem. To bylo ještě než mě přijali. Byli jsme domluvení na 9 ráno, přes noc docela nachumelilo a já tam musel vždycky couvat po takový příjezdový cestě, jo. A mně se to nikdy v životě nestalo. A já tam zapad člověče do závěje, jo. A říkám si, tak jako je to docela blbý, jedeš jako na schůzku do rádia, kde musíš být jako nějak jako na čas a teďka volám, říkám, Radku, já jsem zapad tady prostě do závěje, jo. A on, no jasně, tak v kolik přijedete. A nevěřil mi to, tak jsem to vyfotil. A jako dobrý, že vlastně už v té době byly telefony, že nějakou tady takovouhle jako výmluvu údajnou, protože šéfa můžeš vyfotit, že jo, dneska vlastně AI, takže si to svoje auto můžeš hodit do sněhový závěje během minuty. Jen asi blbý to zkoušet během teďka leta, že jo, to asi úplně nepůjde, no. Tak jaký byl důvod vaší absence v práci? Něco, co vypadalo až neuvěřitelně, že vám to šéf nevěřil, tak to nás zajímá. Pojďte nám nahrát vaše příběhy na WhatsApp jako hlasovku přes 777-937-777 nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou. My k vám pinkáme další parádní muziku, tohle je Shakira Zoo na Hit Radio.

0: Tohle je Krištof, tohle jsou Šňůry a tohle je středeční Hit Radio. V 7 hodin 20 minut posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Anonym včera v Praze na hlavním nádraží nahlásil bombu, bylo všechno uzavřený, o tom jsme se tady bavili. Nakonec se nic nenašlo, díky bohu. Všechno dobře dopadlo. No a dostali jsme se k tomu, protože tisíce, možná desetitisíce lidí byly najednou uvězněni, byly obětí tady toho anonymu a nedostali se do práce. Takže jsme řešili, jaká byla taková nejzvláštnější výmluva, která byla jako opravdová, ale k tomu, kterou vám třeba váš šéf nevěřil. No tak píše třeba Martina, dobré ráno, dobudit 6 děti do pokoje a na zahradě vidím bobra. 5x čumím, jestli nejsem mimo. Ano, půl hodiny řeším, co s tím. Pro děti atrakce, do družiny pozdě. Dobrý den, otevřete nám, prosím. Vyháněli jsme bobra ze zahrady a družinářka čučí jak puk. Nevěřili nikdo v práci, ani ve škole, ani manžel v práci. Prej jsem blázen, vyfoť to a opravdu tam byl. To je skvělý. Další zpráva. Já teda musím říct, že chodím do práce vždy a opravdu za každých okolností. Dokonce se mi jednou stalo, že jsem došla s tak silnou bolestí břicha, že mě sama šéfka poslala a i sama odvezla do nemocnice. No nakonec to bylo moje největší štěstí, protože jsem jela s přímo rovnou na sál na akutní operaci. Ale žiju, sice minus jeden orgán v těle, ale jsem v cajku. Zajímavý.
1: Minus jeden orgán, to jsem ještě neslyšel.
0: Tak srdce to asi nebylo. Ale zaměstnanec roku. Taky píše Leny. Ahoj, nebyl to šéf, ale učitelka na střední. Ale historka je to úsměvná. Na naší trase jezdilo 7 velkých vagónů a většině plných. Byla zima a opět nějaká porucha, takže nám poslali na celou trasu malou čugálu. A já se už prostě nevešla do vlaku, takže zápis v třídnici byl... Nevešla se do vlaku. Jinak ptal jsem se, co je čugála, tak je to malý vlak, co jezdí na menších trasách. Tak tady máme hlasovku od Ivči.
2: Krásné ráno, rádio, tady Ivča. Já teda nemám historku se šéfem, ale ještě jsme chodili na střední. Když se bývaly ty zimy takový trošku prudší, že jo, víme. No, tak rok 2002 plus minus, jo. A tenkrát fakt byla zima docela jako velká, hrozně veliký mrazy a nám přimrznul vagón ke koleji. Takže vlastně všechny ty děcka tam přenesly do jiného vagónu a takže zpoždění jako blázen, teď už jsme to zkoušeli odsekávat, než jsme vlastně přistoupili. No a přijeli jsme do školy, nevím, někdy půl devátý, devátá hodina. No a když jsme to říkali učitelkám v naší třídě, tak prostě všichni koukali jako blázni, nevěřili nám. Až pak teda, když šli do zborovny a slyšeli ten příběh od jiných studentů, třeba starších, tak potom jako uvěřili, že ano, že to tak opravdu bylo, že nám vagon přimrznul ke kolejím. Takže asi tak. No, teď už se to asi nestane, že jo. Tak se mějte, krásný den.
0: To nevymyslíš, nicméně tohle je třeba věc, na kterou se rozhodně taky nevymluvíš v létě. No tak inspiraci, proč jedete do práce třeba právě dneska, pozdě, máte, jo, vyhánění bobru by vám mohlo projít, to je nejvíc, jo. A jestli to chce šéf i s důkazem, tak fotku bobra na internetu někde 100% seženete.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Nabídka pracovních míst.
4: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídě odpad.
3: Ekokom. Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
8: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
3: Hit Radio.
11: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a s mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska posíláte info o překážce na dálnici D1 na 250. a půltém kilometru směrem od Kroměříže na Vyškov. Stojí porouchaná dodávka, dejte tam pozor.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Hit Radio Orion.

0: Gimme Love, Sia 731. Posloucháte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Skupina Queen návrat na koncertní pódia zatím nevylučuje. Bubeník Roger Taylor připustil, že další turné je stále ve hře. Záležet ale bude i na rozhodnutí kytaristy Briana Maye a na tom, aby případný návrat splňoval ty nejvyšší nároky na kvalitu. Po českých silnicích jezdí kolem 100 000 aut bez povinného ručení. Pokud takový řidič způsobí nehodu, škodu sice uhradí Česká kancelář pojistitelů. Peníze ale bude následně vymáhat po viníkovi. Povinné ručení bychom si proto měli před dovolenou určitě zkontrolovat. Detox od cukru možná není tak účinný, jak se často tvrdí. Nová studie ukázala, že ani po 6 měsících omezení sladkého lidé neztratili chuť na cukr. Podle vědců se preference sladké chuti dlouhodobou změnou jídelníčku výrazně nemění.
0: Zajímavá informace, myslím si, že to je něco jako s muzikou, jo? Že když vysadíš nějaký hit, tak se k němu pak stejně vrátíš a chutná pak ještě o něco více.
2: Myslíš si, jako, že naši posluchači, když na chvíli přeladí Hit Radio, že potom mají abstinenční příznaky?
0: To se rozhodně neděje, Davide. To se rozhodně neděje. Co vám bude po chuti? Tak to je soutěž Rychlá pětka. S dodavatelem přírodní kosmetiky Denatura.cz poukaz na 5000 korun na nákup v jejich e-shopu, tak běžte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Pink na Hit Radio v 7.35. Dobré ráno. Rychlá pětka. Celý týden v Rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura.cz. Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, 100% garance vrácení peněz, kosmetika vyvinutá odborníky, taky reálné výsledky na webu a sociálních sítích Denatura. Mimochodem, zajímavost, je přírodní kosmetika automaticky šetrnější?
1: Není,
0: protože i přírodní látky mohou někoho dráždit, proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura si zasoutěží Míša. Míšo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jaké máš středeční ránko, než budeme soutěžit? Pověz nám.
2: No tak pohodička, jsem na chalupě, mám dovolenou, včera zapršelo, takže nádhera.
0: Hezký, takže pohodička, dovolená.
1: No už teď máš kliku, protože my jsme původně vybrali jinou posluchačku, ta nám ale nezvedla telefon.
0: Nezvedla telefon, takže vlastně už máš takový trošku jako to štěstí tě jde naproti, Míšo.
2: Wow, tak to potřebuju.
0: No tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Je přírodní kosmetika automaticky šetrnější, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Aha, protože i přírodní látky mohou někoho dráždit. Proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ.
1: To měla vlastně říct Míša.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co nám roste z hlavy a dá se to stříhat?
2: Asi vlasy.
0: A je to tak. Pojďme na další otázku.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Zpevňuje kolagen naší kůži, ano nebo ne?
2: Ano.
0: To jsem nemusel ani pouštět. Pojďme na další otázku.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je blíž měsíc nebo Mars?
2: Měsíc.
0: A poslední, pátá otázka. Co je dneska za den, Míšo?
2: Dneska je středa.
0: No hezký. I na dovolený, na chalupě máš přehled o tom, co je za den, a tyhle odpovědi na otázky ti vydělali poukaz v hodnotě 5000 korun do denatura.cz.
2: Bomba, tak to je skvělý den.
0: No tak to je super. Tak Míšo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, užívej chalupu a zase někdy na Hit Radio. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. No a další poukazy na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, pro vás budeme mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hit Radio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
3: Hit Radio Orion.

0: Benson Boone. Beautiful Things na Hit Radio. 7.41. Dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste měli někdy problém se Strakou. Jako s tím ptákem.
1: Nemyslíš to našeho bývalého kolegu Romana
0: Strakou? Nemyslím Romana Strakou, myslím normálně opravdového ptáka. Jestli jste si měli problém, co se týká jeho hlasitosti, jeho projevu. Jo? Proč se o tom bavím? Protože minulý týden v pondělí, když byl státní svátek, tak já jsem byl pracovně na jedné akci a chtěl jsem se dospat. Jo? A nevím, jestli víte, jak zní Straka, ale kolem domu lítali Straky a dělali tohle. Třeba 3 hodiny. 3 hodiny, jo. Tak to jsem to nějak jako vydržel a říkám si, no tak co s tím, hele, a oni prostě nedali pokoj, tak včera už jsem se naštval a říkám si, no tak zkusím se zeptat internetu, ten je o něco chytřejší, co doporučuje na Straky, jestli se dají nějak jako odehnat, no protože opravdu ten zvuk je nepříjemný.
1: Schválně.
0: A napsala mi. Na Straky nejlépe fungují dravci, kteří pro ně představují přímé a reálné nebezpečí v našich podmínkách. Zapomeň na univerzální nahrávky orla, ty sice znějí majestátně, ale Straka moc dobře ví, že orel ji v hustých větvích fakt lovit nebude, jo. Nejúčinnější jsou tito dravci. Jestřáb lesní, absolutní jednička. Jestřáb je pro Straky největší hrozba. Hele člověče, tak co jsem já začal dělat? Já jsem si našel na internetu zvuk jestřába, připojil jsem to k přenosný bedně a z balkónu jsem to začal pouštět, jo. Hele, Straky pryč, pozor, jo, ale vylez soused naproti se soused, s jeho ženou a slyším, jak říká, tak který kreten tady pouští zvuky ptáků, ne? A já mu říkám, já tady plaším tu Straku a on, jo, to zvíře, co tady dělá ten bordel? Říkám, no jasně, takže chci říct, že mise byla úspěšná, Straky jsme vyhnali, takže jestli někdo máte problém tady s tím zvířetem, mimochodem jsem zjistil, že Straka je jedno z nejinteligentnějších zvířat na světě, jo.
1: No a já tady čtu, že si dokonce pamatuje lidské tváře, takže doufám, že si moc neublížil, protože oni si tě pamatujou, Michale.
0: No já tam strčil jenom tu bednu. Ale co jsem pak ještě čet, tak musíš pak ten reproduktor, pokud by se vrátili, dát třeba do jiného okna, protože oni, jak jsou chytrý, tak si řeknou, aha, tak on to je fakt, ten napouští nám tady zvuk jenom z repráku. No dobře, no tak my budeme plašit pavouky ve vašich reprácích za malou chvíli. Další parádní muzikou, tohle je Kato a John, Turn the Lights Off, no a samozřejmě se stavíme i u vás v autech, řekneme vám, kde to ve středu ráno stojí, bude aktuální doprava, tak hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Doktor Max.
10: Vše na léto najdete v Kauflandu.
9: Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Doktor Max.
10: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo

0: kliknout online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo Štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Užijte si kouzelnou letní dovolenou na horách ve wellness hotelu Horal v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Rezervujte na www.valachy.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na D35 za sjezdem na velký újezd na 285. kilometru směrem od Ostravy na Olomouc. Narazilo osobní auto do spodidel. Počítejte s omezením.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům. Na

0: Leny 754 Hit Radio. Dobré ráno. Patříte k těm, kdo bankám nevěří a radši máte peníze poctivě nasyslený pod madrací? No, tak byste možná měli zkontrolovat, než vám je sežere havěť. Máme tady příběh paní z Austrálie. Te snědli termiti milion v bankovkách. Podle mě tam ta paní řádí s biolitem ještě teďka, jo? Nicméně zajímavost, která se k tomu váže, krásně nám to vyšlo. Dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky.
1: No asi všichni víme, že v současné době je v českém oběhu 6 druhů bankovek a mohli bychom si schválně zkusit zahrát takový kvíz.
0: Jakože já budu hlas lidu teda, ty mě budeš zkoušet a já budu hlas lidu.
1: No a samozřejmě i naši posluchači si můžou sami zkusit tipnout. Dobře. Jaká česká osobnost se nachází na konkrétní bankovce? Začneme stovkou.
0: Já si myslím, že začneme dvackou papírovou. To si pamatuju, to byl svatý Václav.
1: Pojďme ke stovce.
0: Dobře, pojďme ke stovce. Tam bude Karel IV.
1: Je to tak, pojďme na dvoustovku.
0: Dvoustovka, vím, jakou má barvu, ale i kdybys mě mučil, asi si nespomenu, kdo na ní je. Je to ženská?
1: Je to muž.
0: Je to žena. Je to muž na dvoustovce?
1: Je to Jan Amos Komenský. Pojďme na pětistovku.
0: Pětistovka. Božena Němcová.
1: Tisícovka.
0: František Palacký.
1: Dvoutisícovka. Je vidět, že u těch vyšších bankovek se nepleteš, těch máš asi spoustu.
0: No to ne. Dvoutisícovka. Emma Destinová.
1: A pětitisícovka.
0: Tomáš Masaryk.
1: Je to tak, Tomáš Garrigue Masaryk.
0: Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Ještě přidám zajímavost, kolik si myslíš, že je v oběhu bankovek v českém oběhu?
0: Jako myslíš, jako u mě v oběhu, anebo jako v českém?
1: Jako celkem.
0: Celkem, to netuším, já bych ti řekl, kolik je bankovek jako u mě v oběhu, jo. To tak, číslo není úplně vysoký.
1: Tak to dobrá si trošku větší, 560 milionů bankovek v českém oběhu. A zajímavostí je, že nejvíc je dvoutisícovek, 209 milionů.
0: Tyjo, to je zajímavý informace. Nicméně, ty jsi mě tady zkoušel teda od té stovečky do pětitisícovky. Pojďme k té 20 koruně a 50 koruně papírové, které už samozřejmě nejsou v oběhu, tak víš, kdo byl na 20 koruně. Já jsem to říkal, jestli jsi mě poslouchal, no neposlouchal.
1: Já papírový dvacky nepamatuju, takže nechám se podat.
0: No, svatý Václav a na 50 koruně. Takhle, víš, jakou měl barvu ještě 20
1: taková
0: koruna?
1: Růžová, ne, 20 nevím, ale 50 byla růžová.
0: Ta byla růžová a tam byla
1: žena nějaká.
0: Tam byl taky někdo svatý. Mm-hmm. Svatá, nápověda. Ludmila to nebyla, ale je to Aneška. Jaká?
1: Česká.
0: No jasně. Ne, svatá Aneška Rakouska na 50 koruně český. Tak Davide, děkujeme za kvíz, pohořil jsem na 200 koruně, ještě jednou, kdo tam je?
1: Tak já už jsem taky zapomněl.
0: Jedno, nech to bejt.
1: Jan Amos Komenský.
0: George Ezra, Dance All Over Me, to je další muzika do 8. tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Oběd v restauraci je nejdražší v historii. Průměrná cena v Česku poprvé překročila hranici 200 korun. Nejvíc zaplatí lidé v Praze, kde oběd vyjde v průměru na 228 korun. Naopak nejlevněji se lidé najedí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Podle odborníků ceny dále rostou, tempo zdražování je ale pomalejší. Kontrola odhalila nebezpečný špenát z Kauflandu. Inspektoři v něm našli téměř 50x více pesticidů, než povolují limity. Šlo o baby špenát z Itálie, prodávaný v plastovém balení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce teď s řetězcem zahájí správní řízení. Podle kontrolorů podobné nálezy u čerstvých salátů nebývají běžné. Vedra omezují výrobu elektřiny ve Francii. Tamní energetické společnosti odstavily 3 jaderné reaktory a dalších 8 běží na snížený výkon. Důvodem jsou vysoké teploty řek, které elektrárny využívají k chlazení. Omezení má chránit vodní živočichy a rostliny před příliš teplou vodou. Podle společnosti nejde o bezpečnostní problém, ale o opatření na ochranu přírody. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Ostrava rozdělí další 4 miliony korun na takzvané zelené projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí. Peníze budou směřovat na projekty městských obvodů Proskovice a Poruba a také jednomu spolku, kterému pomohou s podporou environmentálního vzdělávání u dětí. Některé ekologické projekty město podpořilo už na jaře. A podíváme se taky na dnešní předpověď počasí. Na středu nám pro Moravskoslezský kraj slibuje velkou proměnlivou oblačnost. Počítat musíme s častějším deštěm nebo přeháňkami. Teploty se usadí mezi 22 a 26 stupni.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
11: Tři minuty po osmé ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno s vámi Michal Knejb a David Jošt. Co jsi říkal ty obědy, kolik je to stojí?
9: No v průměru, republikovém průměru už přes 200 korun.
11: To je masakr, já si pamatuju ještě tenkrát za mých mladších let, kolik stálo oběd, třeba stovku, 90
9: korun. No není to tak dávno, to je na tom
11: nejhorší. Není to tak dlouho, takže obědy ve restauracích jsou nejdražší v historii, fu. No další místo, kde je teď v létě extrémně draho, to proklepneme za chvíli. Napadá ti něco, Davide, co to může
9: Chorvatsko?
11: Být? Chorvatsko? No spíš je to v Čechách a konkrétní, jako konkrétní místo. Dobře, přemýšlej o tom, vy taky do nás ladíte, hnedka se k tomu vrátíme. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Hezké ráno.
7: Hit Radio Orion.

0: 5 minut, 8:45, ladíte Hit Radio, snídaní šampionů, hezké ráno. Davide, ty jsi ve zprávách říkal, že pod 200 už v České republice za oběd nedáme?
1: Je to tak.
0: Je tak. Obědy v restauracích jsou nejdražší v historii, no a kde je ještě draho, nechali jsme vás hádat. Kdo jste typoval koupaliště? Tak máte zlatýho bludišťáka. Mm. Takže na koupalištích v České republice je taky extrémně draho.
1: A bavíme se teda o vstupenkách nebo občerstvení na koupalištích?
0: Občerstvení. Takhle, když jede k vodě celá rodina, tak samozřejmě vstupenky to je na hypotéku, jo? Mm. To je jako vstupný je příběh sám o sobě, ale párek v rohlíku, průměrná cena, typuji.
1: Tak já z mých dětských let si pamatuju, že to bývalo párek v rohlíku za 15, klobása za 30, jasně. Ale tak zdražuje se, typnu 40.
0: 60.
1: Pane.
0: Smažák s hranolkama.
1: 150.
0: 250. Za smažák. A pivko.
1: To už se bojím typovat.
0: Ty pivko, já bych typnul, já to tady mám, já to vidím, jo, ale kdybych měl typovat, tak bych dal pivko třeba za 30 korun, jo. To si pamatuju já tenkrát.
1: 50,
0: za starý.
1: 50.
0: Tak 70. Je to 70. Což je masakr, jo. Takže to je hlavním důvodem, co se na koupalištích aktuálně děje, proč se o tom bavíme. Lidi se do batohu tajně balí řízky sebou do
1: albalu. My se jim nedivíme.
0: Takže už to není jenom to, že na tu dovču, ale už je na to český koupaliště a nosí si vlastní petky, ve kterých mají sirup a pak se to tam míchají prostě tu šťávičku, aby prostě měli pití, jo. Což jako chápu, protože ty ceny jsou brutální a to mi tak jako nahrává, že jsme se vás chtěli zeptat, nebo chceme se vás zeptat, co jste kdy kam pronesli. Jo, jestli třeba právě na koupaliště, nebo třeba do kina, nebo na koncert, co se vám povedlo pronést, jo, že se za to tak jako trošičku stydíte, ale teďka už s odstupem času se nám s tím rádi chcete pochlubit. Mě to připomnělo, já jsem byl takhle, není to tak úplně dlouho, byl jsem v kině, myslím, že jsem to tady vyprávil, někdo tam člověče vytáhl, začali tam šustit takový ten jako papír a začala tam vonět šunka, ne? A říkám, co si děláš, proč tady má někdo šunku, ne? A doma je tam tlačili šunku a rohlíky. Ale vonělo to krásně, jen to záviděl, já nebyl naštvaný, jen to záviděl.
1: No, při současných cenách v kinech se nedivím ani tý šunce teda.
0: To je fakt, protože tak jasně, no, když si dáš popcorn na kolu a tady ty věci k tomu, to je taky na hypošku. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme moc rádi. Co jste kam kdy propašovali, ten největší pašunk? A nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou, jsme moc rádi za každou zprávu od vás, no a vás snad potěší další muzika, tohle je Welshly Arms Legendary na Hit Radio 8 hodin 12 minut. Dobré ráno.

0: Where is my husband? 8 hodin 19 minut na Hit Rádiu. Dobré ránko, draho na koupalištích, nejenom vstupné, ale hlavně jídlo, to jsme řešili. Dostali jsme se k tomu, co jste kdy na koupaliště, nebo na koncert, nebo do kina, kamkoliv propašovali a jak, a vy jste nás zavalili zprávami a hlasovkami, píše třeba Pavel. Ahoj, pravidelně na festivaly, na plesy a podobné akce pronáším kolu a rum. Když člověk zaplatí randál za vstupný, tak se už nechce nechat odírat ještě na pití.
1: A navíc si může dát to, co má rád, že ona co má chuť.
0: Máme tady hlasovku třeba od Lenky.
2: Ahoj, tak já pravidelně pašuju do kina, do těch multikin, dětem popcorn. Koupila jsem si, že někde jako takový ty kalíšky na ten popcorn, ať to má jako, ať to má hezký, a normálně udělám a popcorn, který tam přesypu do toho papírového boxu. A mají popcorn, samozřejmě vodu nesu taky, že jo. Takže a děláme to normálně pravidelně a ušetříme spoustu peněz, takže vřele doporučuju. Ahoj.
0: Majitelé multikin teď skáčou radostí. Další hlasovka od Alex.
3: Zdravím. My už dlouhá léta pronášíme alkohol a vlastně i nealkohol na festivaly a jiné místa, kde je zákaz vstupu s vlastním pitím, vlastně alkohol v takových kapsičkách, jak jsou od přesní dávky, ale je to hrozně smrtelné, protože člověk cucá a najednou neumí chodit.
0: To je fakt. Další zpráva od Jany. Ahoj kluci, vždycky, když jdeme s kamarádkami do kina, tak si bereme vychlazené plechovky s ginem, tonikem a i vlastní popcorn v batušku, protože ty ceny jsou už fakt přepálené. Hezký den. Další zpráva od Peti. Není to z let předešlých, ale asi poslední 2 roky si s manželem nosíme mini lahvinky alkoholu do letadla. To samozřejmě můžete, ale zakázali v letadle pít vlastní alkohol a ten výběr tam není moc velký, taky fajnšmekři. Další zpráva. Ahoj, propašovala jsem sama sebe, letěla jsem na pas sestřenice mojí maminky na dovolenou do Tunisu, jen problém, že nejsem Petra, ale musela jsem být Dana, tak to už bylo nadlidský, papa, to je neskutečný. Další zpráva, čauvec, my jsme si takhle do kina párkrát propašovali KF a s kámoškami proseko v těch malých lahvičkách a pěkně jsme se tam zřídili. Přítel ten pravidelně pašuje placatku s kořalkou na každý koncert, jednou nás vymátli, tak jsme to vypili na ex před vstupem.
1: Musí být koncert potom.
0: To bylo hezký. Ještě tady máme hlasovku od Saši.
4: Já mám zajímavý 2 příběhy. Jeden z příběhů je, že mně se úplně příčí dávat za popcorn to, co za to oni chtějí, když já koupím hopku je za 10 korun. Takže si ho doma uděláme prostě samostatně a sníme si ho. A máme popcorn jako všichni. Ale největší halus, a to jsem strašně chtěla zkusit, jestli mi to projde nebo ne, bylo na koncert Eda Sheerana. Já jsem měla velké poprsí, mám ho do teďka, zprava zleva jsem měla frisko, pod prsama jsem měla dvě plechovky piva, šli jsme s manželem. Samozřejmě jsem věděla, že musím mít k tomu, k mladému klukovi, nikdo nic nepřišel, ale hrozně mi rozesmál, když ti otevří krabičku s cigaretama, jestli náhodou tam něco nenesu. Pronesl jsem a takhle mi to v životě nechutnalo.
0: To je zajímavý. Víš, tak Sašo pošle fotku, ať můžeme tady porovnat a třeba poradit ostatním tady posluchačkám, jo. Já teda musím říct, Davide, nevím jak ty, ale já jsem pyšnej. Já jsem pyšnej na nás Čechy. Hele, je to dobrý. Tyhle tradice prostě zůstávají. A co zůstává, jsou další parádní hity Last Good Night, Pictures of You. Za malou chvíli teda na Hit Rádiu a my vám všem děkujeme za zprávy a hlasovky. Hezké ráno.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Držíme ti místo! HC Vítkovice Redera zahajují fyzický prodej permanentek na novou sezónu. Na pokladnách Ostravar Arény si tu svou můžeš pořídit už od pondělí 20. července od 10 hodin. Nestíháš? Nevadí. Permanentky jsou už od 15. června v prodeji taky online. Kup si svoji permici, sleduj web i sociální sítě klubu a hraj o podepsanou hokejku Kuby Zbořila. Tak probuď sobě Vítka!
8: Potřebuješ změnit splátku? flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do

0: www.bludištělandek.cz.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
5: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
6: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my men and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
11: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Karvinsku v Havířově, na dlouhé třídě u křižovatky s Matuškovou havarovala dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh.
12: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
13: Hit Radio Orion.

0: Minuta po půl deváté, vy posloucháte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle bude Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Max Verstappen možná chystá největší přestup ve Formuli 1 za poslední roky. Podle zákulisních informací jedná s konkurenčními stájemi a nejblíže má být McLarenu. Pokud by čtyřnásobný mistr světa skutečně opustil Red Bull, šlo by o jednu z největších přestupových senzací v historii F1. V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Rozvod se nekoná, Bohuš Matuš je zpět s manželkou. Zpěvák tvrdí, že k rozchodu nikdy nedošlo, mělo jít jen o vyhrocenou hádku. Podle něj navíc oba záměrně celou situaci přiživili, aby si vystřelili z některých médií.
0: Nekeci, takže rozvod tisíciletí se nekoná. No vystřelili si pěkně teda, i z nás, my jsme tomu věřili.
2: I z nás, i my jsme to ve zprávách měli.
0: No tak hele, ty tradice, jak jsem říkal, všechno to je zpátky, všechno jak má být. A říkám si, že Bohuš je vlastně vizionář, jo. Zatímco my ostatní si budeme muset na starý kolena platit drahý pečovatelky. Tak on si jednu takovou rovnou sám vychovává. Je to genius.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Sonic Sky, Hit Radio 8.39, dobré ráno. Taky už se vám stalo, že jste při jízdě autem zahlídli na pouli toulavou kočku, která z dálky připomínala, nevím, třeba geparda nebo prostě nějaký jiný zvíře. Tak člověku asi rychle dojde, že tahle zvířata tady volně nežijou. Nicméně to nedošlo jedné řidičce na Jindřichohradecku. Ta volala na policii, prosím pěkně, že v poli viděla divokou pumu. A pozor, tohle tvrzení si nechala potvrdit od umělé inteligence. Ona ji vyfotila, nahrála do AI a umělá inteligence řekla, ano, je to opravdu puma. Tak něco mi říká, že inteligence všech zúčastněných byla v tu chvíli hodně umělá, protože takhle, jako v jižních Čechách čekáš spíš kapra, že jo, ne pumu, ale nikdy nevíš. Třeba tam opravdu byla a já bych takhle veřejně chtěl všem pumám doporučit, aby se nepřibližovali k našim obydlím, protože nejpozději v neděli by stoprocentně měl někdo na talíři čerstvý pumok nedlozelo. Hlad je hlad, když máš hlad, nejsi to ty. Tak jestli i vy jste hladoví po další muzice, tak za malou chvíli servírujeme další parádní hity, třeba tohle. Alvaro Soler, La Cintura a staví se i Regen Moon Man Human tady na Hit Radio. Tak dobré ráno v 8.40, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
5: Stavebniny Janík.
4: S námi to zvládnete.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom.
7: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.

0: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
1: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
0: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
1: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
4: Asi 100 tisíc.
3: A ty s tím nic neděláš, jo?
4: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, na to špak na právníka.
3: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
4: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
3: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slevy právě odstartovaly.
8: Zažij léto naplno!
7: Když zábava,
8: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.

0: don't put the blame on me.
1: Reggae nebo Unman.
0: Don't put your blame on me.
1: 8.51 na Hit Radio Human. Vaření pod širákem. Většinou super kulinářský zážitek a nebo taky ujištění, že váš partner je ten pravý. K nám na web na hitradio.cz dorazil příběh od Štěpánky. Ahoj. Nevím, jestli se v tomto případě dá hovořit o vaření, ale v mém příběhu se vařila alespoň voda, tak snad ano. Když jsem se dala dohromady s mým přítelem, tak jsem ho vzala do mého rodného města Mariánských Lázní. Byl leden, zima v plném proudu a dokonce bylo všude i spousta sněhu. Rozhodla jsem se, že nebudeme sedět doma a půjdeme zasněženou krajinou na rozhlednu, která se tyčí nad městem a je z ní krásný výhled na kolonádu. Když jsme se tam po několika hodinách konečně probrodili vysokou vrstvou čerstvého sněhu a dokonce se nám podařilo vyjít i zasněžené a uklouzené schody na vršek rozhledny, tak přítel začal ze svého batohu vytahovat jeden pytlíček za druhým. Nechápala jsem, co jde dělat. Z pytlíčku vytáhl nejprve plynovou bombičku s vařičem, z druhého malou konvičku, ze třetího dva plecháčky a začal vařit vodu. A pak k mému obrovskému překvapení mi dal malý kempingový ruční presovač a dvě kapsle s kávou. Normálně mi, nám, takto uvařil čerstvé horké espresso.

0: žádná rozpustná káva z termosky, ale opravdové espresso i s pěnou. V tu chvíli jsem věděla, že to je ten pravý. Hezký, no a za takový příběh můžete už tento pátek ve snídani šampionu vyhrát parádní poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa, Highpoint díky soutěži Terapie venkem s mega e-shopem 4Camping. Kdyby vás tomu zajímalo víc a chtěli byste se do soutěže zapojit, detaily a podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, tahle dvojka zavírá středeční snídaní šampionů. Na Hit Radio, díky za další společné ráno. Teď už vás předávám do rukou našich skvělých kolegů ze všech Hit Radií. Muzika, ta je samozřejmě nachystaná. Po devítce Ricky Martin, Hozier nebo David Guetta, slibuju, že to vás bude moc bavit.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Mějte se prima, ať vám středa v práci uteče, vy kdo máte volno, užívejte, no a slyšíme se zítra ráno v 6.00. Čau.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D35 na 273. kilometru směrem z Lipníku nad Bečvou na Olomouc narazilo osobní auto do svoditel a je tam díky tomu blokovaný celý pravý pruh. Na dálnici D46 na prvním kilometru směrem z Vyškova na Olomouc stojí na krajnici porouchaný nákladák, tak tam dejte pozor. A na Prostějovsku na výjezdu z Vícova směrem na Plumlov bouralo osobní auto, tam je místo nehody průjezd na Kivadlově. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte. Dejte hlasovku na náš WhatsApp 724-299-199.
3: Přívěsy HKCZ. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
5: Mami, já chci hrát na klavír.
6: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudební fond CZ můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
10: 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Nicméně opozice přínosy zpochybňuje. Avizované bouřky žádné větší škody nenapáchaly. Hasiči i tak měli plné ruce práce. Zaměstnali je popadané stromy a větve a někde odčerpávali vodu. Nejvíce případů bylo ve Středočeském kraji. Na Příbramsku se prý objevila i supercela. V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program dnes zahájí zpěvák Ondřej Ruml. Vystoupí i kapela Mirai nebo americké hudební duo 21 Pilots.
1: Fotbalový servis.
11: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul, ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
2: Teď dopoledne bude u nás převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne čekáme oblačno, později ale polojasno a večer už přeháňky ustanou. Teploty 21 až 25, na horách 15 až 19 stupňů.
1: Hit Radio Orion.
2: Středa 15. července, svátek má Jindřich, s vámi i dnes Karla Michalíková. Proberem třeba to, že sanitka opět nemohla projet ke zraněnému muži kvůli špatně zaparkovaným autům, taková klasika. No a taky si řekneme něco o svatbě jedné paní s jedním takovým hezkým lustrem. No, i to nás dneska čeká, stejně jako porce těch nejlepších dopoledních hitů. Třeba právě teď When Love Takes Over.

Martinovi, komu jinému. Kdo jiný by naše počky takhle rozvlnil? Při dopolení. Smile Radio Orion, s vámi Karla Michalíková. A tohle už se bohužel děje skoro každé léto. U Karvinského moře znovu nemohla sanitka projet k tonoucímu muži, protože cestu zablokovala špatně zaparkovaná auta. Záchranáři přitom při podobných výjezdech bojují doslova o každou minutu. A co je na tom nejhorší, je asi to, že většina těch řidičů si říkala, že já tady stojím jenom na chviličku, já hned to, jo, jenže přesně ta chvilička může někoho stát život. Takže až pojedete o víkendu k vodě, zkuste si představit jednu věc, jo. Co kdyby ta sanitka nejela pro cizího člověka, ale pro někoho z vaší rodiny? Buďte prosím svědomití, ostražití, opatrní, prosí záchranáři a hlavně ohleduplní. Předem děkujeme.

0: jsme hit Radio Orion. Přejeme vám krásné dopoledne. A je to tady dneska, startují Colors of Ostrava. Já mám jednu dobrou zprávu, jestli jste se báli, že tam budete stát celý festiák v pláštěnce a proudit se bahnem, nebudete. Podle předpovědi odpoledne zaprší už jenom jako trošku, vyčasí se a bude krásně, bude teplo. Takže letos to vypadá spíš na opalovací krém než na gumáky, což je dobré. A stejně mě vlastně fascinuje jedna věc, že celý rok jsou ty Dolní Vítkovice prostě bývalé železárny a na 4 dny se z nich stane tohle úžasné místo, kam přijdou desítky tisíc lidí z celé republiky, i ze zahraničí za hudbou a za tou atmosférou. A já to místo prostě miluju. Tak kdo z vás letos vyráží na Colors, přihlaste se, pochlubte se a dejte vědět, na koho se nejvíc těšíte.
1: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kirchner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
7: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro každého.
8: Užijte si kouzelnou letní dovolenou na horách ve wellness hotelu Horal v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Rezervujte na www.valachy.cz.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Naštěji už tam budem.
11: Přestaň. Štěji mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Orion.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitradio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hitradio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitradiem. Hitradio.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Lady Gaga a Bruno Mars. Na Hit Radio Orion. Dneska startují Colors of Ostrava, jak už jsem říkala, vy se tam chystáte, což je dobře. Píše mi třeba Denča, ahoj Kájo, vyrážíme s celou bandou, už dneska pro mě jsou Colors jako dovolená, máme to navíc za barákem doslova, takže nemusím řešit ani ubytování, na noc hezky domů a na oběd zase zpátky na fest, tak moc se těšíme Denča. A ještě Romča mi píše, na Colors jezdíme pravidelně každý rok, spí u mě i kámošky, protože jsem z Ostravy a oni jsou z okolí, je to pro nás hezky společně strávený čas, děti necháváme tatínkům a užíváme si to, zdraví Romča z Poruby, zahraj nám něco hezkého. K nám na WhatsApp s číslem 724-299-199, klidně pište dál, pozdravte někoho, klidně si můžete najít i sparring partnera na ty letošní Colors, i to vám zařídíme. A teď už teda hrajeme něco hezkého, vybrala jsem Eleny z Morissette jako takové lákadlo na dnešní polední srdcovky, tak si ji užijte a příjemný poslech.

0: Vladister na Hit Radio Orion. Pro vaši lepší náladu v tomhle upršeném dopoledni. A teď tipy naší redakce na nějakou hezkou akci nebo na výlet. Opět se toho u nás děje strašně moc. Tak si pojďme říct o tom nejlepším. Pěkné dopoledne.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Máte rádi pohodovou atmosféru, skvělou muziku a krásné prostředí Beskyd? Pak si nenechte ujít festival Ladná čeladná. Poslední červencový a první srpnový den vás čekají koncerty Olympiku, Anety Langerové, Jany Kirchner, Kateřiny Marie Tiché nebo Rufuse Millera. Nechybí ani bohatý program pro děti, odpočinková zóna a letní pohoda pro celou rodinu. Ladná čeladná je přesně ten festival, kde si užijete hudbu i léto naplno.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
3: Stezka Valaška.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
11: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Hit Radio Orion.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Olomoucku mezi Holicemi a Nemilany bourali dvě osobní auta a provoz v místě zpomaluje. No a na Bruntálsku ve Starém Městě na místní silnice šetří policie srážku osobáku s nákladním autem. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-599-199.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz

0: bludištělandek.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: 10 hodin, dobré dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Sněmovna zmrazila ceny dálničních známek. Ruší tak automatickou valorizaci, kterou zavedla minulá vláda. Ta plán současného kabinetu kritizuje. Zatímco koalice tvrdí, že zastropováním ceny uleví domácnostem, opozice poukazuje na chybějící peníze v rozpočtu. Třeba i na údržbu a výstavbu silnic a dálnic. U Lidic se dnes ráno srazily dva autobusy pražské integrované dopravy. 17 lidí utrpělo zranění, z toho jedna cestující vážné. Vrtulník je přepravil do nemocnice v Praze. Po dobu vyšetřování bude silnice neprůjezdná. Přerov modernizuje zastávky městské hromadné dopravy. Cestujícím nabídnou moderní informační systém s panely, kde budou aktuální údaje o spojích. Práce začnou už během dneška a hotové by měly být do poloviny listopadu. Hokejista Matěj Blimel opouští Zámoří a vrací se do naší extraligy. Nově bude hrát za pražskou Spartu, se kterou podepsal smlouvu na 4 roky. K týmu kouče Augusty by se měl 26-letý útočník připojit na konci července.
7: Na Olomoucku, odpoledne čekáme oblačno úplně všude, na celém území, později polojasno a večer už někde i úplně jasno. Teploty dneska 21 až 25 stupňů, na horách 15 až 19.
0: Hit Radio Orion.
7: Jsme Hit Radio Orion, s vámi Karla Michalíková, taky Enrique Iglesias, bohužel ne osobně teda, no, třeba příště, tak aspoň z éteru, no. Hit Radio,

Jsme Hit Radio Orion. A teď něco nemilého. Od příštího týdne končí cenové stropy na pohonné hmoty, ceny budou zase určovat jen tržní podmínky. Vláda teda sice pumpaře varuje, aby zbytečně nezdražovali, ale tak víme, jak to je. A stejně mám pocit, že spousta lidí bude při každém tankování koukat nejdřív teda na cenu a až potom do nádrže, hlavně tady u nás. Myslím si, že třeba půlka Ostravy bude zase sledovat, jestli je levnější natankovat v Lučině, v Opavě nebo cestou do Polska. A my na severní Moravě jsme na ceny pohonných hmot úplní experti, třeba kvůli pár korunám na litru jsme schopni přes půl okresu. Aspoň já to teda tak mám, no. Máte svoji oblíbenou benzínku, kde tankujete pořád, jako já v Mošnově, nebo objíždíte okolí podle toho, kde je zrovna nejlevněji, dejte vědět. Vím, že jsem vás teda nepotěšila, no, zase se bude zdražovat. Ale aspoň hudebně vás doufám potěší. Mamá Sherry.

0: Dizla na Hit Radio Orion. Doufám, že máte příjemné středeční dopoledne. No a objevila jsem konečně chytré hodinky, které bych možná chtěla i já. Jedna firma vyvinula náramek, který průběžně měří hladinu alkoholu v krvi. Takže už žádné, já jsem měl jenom jedno pivo, fakt jenom jedno, ne, ten náramek to na vás prostě práskne, kolik jste toho vypili. A třeba na Jižní Moravě, tam by ten displej asi moc často ani nevychladl. A kdyby ho někdo nosil během vinobraní, tenhle náramek, tak by se možná přehrál dřív, než mobil na nějakém přímém slunku. Mě by ale zajímalo jedno, nosili byste něco takového dobrovolně, pánové? Nebo jsou věci, u kterých je prostě radši lepší nevidět před manželkou minimálně.
1: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kal, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Plážový míč od Dr. Max?
10: To se hodí.
9: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
12: Stavebniny Janík. Stavebniny
13: Janík. Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
14: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
15: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
16: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
15: Tak setři a šetři.
17: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
18: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
19: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: 001 001, zavolejte, pokud chcete lístky na Štěrkovnu Open Music, budu je za minutku rozdává.
1: Hit Radio Orion.

0: Jarek Nohavica, Ben Kristoval, No Name a spousta dalších na vás čekají a my tenhle týden rozdáváme lístky právě na Štěrkovnu Open Music. Jako první se mi dovolala Míša. Míšo, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Míšo, ty voláš z Ostravy, jsi říkala, že ano?
1: Ano.
0: Takže na Štěrkovnu je to kousek od tebe, co?
1: Jo, jo,
0: tak. Mám pro tebe jednu soutěžní otázku, velice jednoduchou, zvládneme to, ano?
1: No, já doufám,
0: že... určitě. Co se podle tebe na festivalech nejčastěji ztrácí? A mám tři možnosti. Buď to za A mikina, za B klíče, anebo za C mobil. Co myslíš?
1: Tipla bych mobil.
0: Mobil? Správně, nemám tu fanfáry, ale představ si, já aspoň v hlavě jsou pro tebe, protože ty vyhráváš dva lístky na Štěrkovnu Open Music. Koho vezmeš, Míšo?
1: Manžela.
0: Výborně, tak my zůstaň na telefonu, domluvíme se co a jak dál a vy ostatní nezoufejte, protože i zítra si můžete vyhrát lístky na Štěrkovnu Open Music.

0: Jsme Hydradio Orion a Češi zase jednou dneska mali. Jedna pojišťovna zveřejnila ty nejkurióznější stížnosti z dovolených. A jeden turista si třeba stěžoval, že mu v Chorvatsku ve výhledu na moře překáží ostrov Krk. No, to je nepříjemné. A další chtěl řešit s cestovkou to, že se pohádal s manželkou. Dostal z toho opar a tím pádem měl zkaženou dovolenou. A moje favoritka je paní Tamara. Paní Tamara se rozčilovala, že jí v moři spadly sluneční brýle do vody. Nikdo jí předem nevaroval, že se to může stát a ona je chtěla proplatit, protože byly jako mega drahé. My Češi jsme schopni reklamovat úplně všechno a to na nás miluju. Ještě chvilku a někdo bude třeba chtít slevu z pobytu, protože měl západ slunce moc do očí, že? To taky nepříjemné, chápeme. Je to moc hezké a zdravíme vás na dovolené, kde nás taky posloucháte.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Azore, ke mně, nech tu srnku.
7: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: For Camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For Camping. Venku je nám krásně.
11: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Kam o víkendu? Přece do Beskyd. Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24 hodinovou jízdenkou

0: 400 korun. Více na www.kodis.cz.
1: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
2: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase z Opavy na Fulnek před omezením u vrchů se vytvořila asi 2-kilometrová kolona v obou směrech. Ale pro tuhle chvíli je to vše, co se děje na cestách. Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Franto, co jsi to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec.
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák.
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
7: Mami, já chci hrát na klavír.
8: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.

0: Hospodářské zprávy a Bára Purkartová. Tankování opět provětrá naše peněženky. Maximální ceny pohonných hmot pro dnešní den jsou totiž opět o něco vyšší. Litr benzínu dnes mohou pumpy prodávat v průměru za skoro 42 korun. Litr nafty pak vychází na zhruba 39,30. Ceny paliv bude stát regulovat do konce týdne. V Otrokovicích dneškem startuje kompletní přestavba dětského hřiště u polikliniky. Po rekonstrukci nabídne nejen více atrakcí, ale také vyšší bezpečnost a příjemnější zázemí pro děti i jejich rodiče. Opravy vyjdou asi na 7,5 milionu korun. Hotovo by mělo být v polovině září. Šéfka Evropské komise von der Leyenová dnes přicestovala do Kyjeva. Na Ukrajině chce představit projekty spolupráce v obranném průmyslu. Jednat bude také o přístupových jednáních Ukrajiny s Evropskou unií. České tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová na turnaji v Aténách potvrdili roli favoritek. Obě se hladce dostali do druhého kola. Krejčíková v něm narazí na francouzskou Monetovou. Valentová si zahraje proti Bělorusce Sasnovičové.
1: Odpoledne bude u nás oblačno, později se ale vyjasní a ustane i srážek. Teploty 21 až 25 stupňů, na horách 15 až 19.
2: Hit Radio Orion.
1: Já jsem Karla Michalíková, přeju vám krásné středeční dopoledne i takhle před obědem. Ladíte Hit Radio Orion a my vám za

Pokračuje týden s Těšínským Slezskem na Hitrádiu Orion. Dnes máme tipy pro všechny, kteří nechtějí chodit jen po výletech, ale chtějí si něco opravdu vyzkoušet. Co třeba paragliding z Javorového? Tahle oblast u Třince patří mezi nejznámější místa pro paragliding u nás díky výborným podmínkám pro létání. Pokud si ale netroufáte sami, tak můžete vyzkoušet tandemový let a podívat se na Těšínské Slezsko z úplně jiné perspektivy. No a milovníci rychlosti můžou vyrazit na motokárový okruh Steel Ring v Třinci. Tam kromě závodění nabízí Centrum bezpečné jízdy, kde se řidiči můžou vyzkoušet třeba zvládnutí smyku nebo krizové situace za volantem. A pokud máte doma malé milovníky dinosaurů, tak ty určitě vezměte do Dinoparku Ostrava na pomezí Orlové a Doubravy. Čekají tam na vás modely dinosaurů v životní velikosti, tak Dino Express i možnost vyzkoušet si práci paleontologa. Tipy na výlety vám představujeme díky projektu Těšínské Slezsko, spolupráce v cestovním ruchu 13, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

0: Robbie Williams na Hit Radio Orion. A láska je sice láska, ale tohle už je trošku vyšší level. 36letá žena si uspořádala svatbu z 91 let starým lustrem. To je teda pořádný věkový rozdíl, vám řekla. Na druhou stranu, tahle žena z Británie tvrdí, že jí lustr, respektive její manžel, naslouchá, že jí poslouchá na slovo, že jí rozumí, nikdy se spolu nehádají. Možná právě proto jim to tak funguje. Taky paní říká, že tenhle její manžel lustr je pro ní mnohem větším přítelem, než byl její bývalý manžel. O Bohu ví co, její bývalý manžel je zač, že? To třeba taky není nějaký kousek nábytku. To už se tu nepíše, ale za mě je to rozhodně nejbizarnější zpráva dne, protože svatbu s lustrem si myslím, jsme tu ještě neměli. Ale ještě tak mě opravte. A proč by ne, když se mají rádi, že? Láska je prostě láska.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Co vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
6: Stavebniny Janík.
5: S námi to zvládnete.
7: Vychutnejte si letní dovolenou v Beskydech ve spa hotelu Lanterna v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Okouzlující příroda, dvě wellness centra v ceně, moderní lokální gastronomie, stovky kilometrů značených cyklistických a turistických tras, program na každý den. Relaxujte a nechte se hýčkat. Rezervujte si pobyt na www.lanterna.cz.
8: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
9: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na Teta Drogerie.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

všem Jindřichům, Jindrům k dnešnímu svátku se Rádia Orion. Vše nejlepší, hoši. Teď si dáme Fade No More, jejich obrovský hit Xip. A možná vás překvapí, že tohle není původně jejich písnička, je to cover od kapely Commodores, kterou v roce 1977 napsal Lionel Richie. A je na tom krásný jeden paradox, protože Fade No More byly tehdy kapela, která měla pověst spíš jako takové té tvrdé a experimentální muziky. A nejvíc lidí si je zamilovalo právě díky téhle pomalé a pódové skladbě. Takže důkaz, že vlastně i metalisti někdy odloží ty kytary, sednou si do křesla, dají si pohodičku, dělají si klid a ukážou takovou tu svoji křehkou duši v sobě. I tihle tvrdáci mají křehkou duši, neříkejte mi, že ne. A tohle je boží, zasilte si.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Dokud budu jenom trochu
1: s kapelou Mirai se pro dnešek loučím i já jsem Karla Michalíková, najdete mě na Instači jako karla.michalíková. Přidávám tam různé zajímavosti i forky z našeho vysílání, tak snad se aspoň trošku dobře pobavíte v tomhle lehce upršeném počasí dneska. No a jinak odpoledne u Michala a Evelíny se bude řešit Štěrkovna Open Music a na rozhovor přijdou pořadatelé tohoto festivalu. A nezapomeňte, že i zítra dopoledne si u mě můžete vyhrát lístky, tak hezkou středu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Hit Radio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom.
11: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
12: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. 3 víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
13: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Lži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Bruntálsku před Vrbnem pod Pradědem směrem z Heřmanovic probíhá údržba vozovky. No a na Opavsku na výjezdu z Kobeřic na Bolatice počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, opatrně tam. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
3: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Dopolední střelbu v metropoli policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn. Nikomu žádné další nebezpečí nehrozí. Detektivové na místě zjistili, že šlo o bývalé rodinné příslušníky. Policie vyjížděla do pražské Herbenovy ulice po 10. dopoledne. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou pro úterý vydali meteorologové, se nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti. Pokračuje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
15: Při letních cestách autem do zahraničí doporučujeme nepodcenit pojištění, včetně kvalitních asistenčních služeb. Pro představu, pokud by lidé nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, vyšlo by to zhruba na 50 tisíc korun, a to bez DPH nebo mýtných poplatků. Z Barcelony by odtah vyšel dokonce na více než 80 tisíc korun.
14: Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování nebo náhradní vozidlo. A teď pohled do regionu.
2: V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program dnes zahájí zpěvák Ondřej Ruml. Vystoupí i kapela Mirai nebo americké hudební duo 21 Pilots. Součástí programu bude také diskuzní fórum Melting Pot s více než 150 řečníky.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne oblačno, později polojasno, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, večer přeháňky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách 17.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Ty nejlepší songy za posledních 30 let. A ano, i dnes to bude nabité. Roxette, Sash, Simple Minds, taky Alice Springs. No a odstartujeme to songem, který hned rok po vydání vyhrál Grammy. Jo, a to za nejlepší popový performance, jo, a taky jako duo nebo skupinové vokály. A upřímně, hned pochopíte proč.
0: Hit Radio Orion.
1: Rok 99, Santana a Maria Maria. Tak si to užijte.

0: Santana Maria Maria jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Budeme pokračovat dál, teď se ale dostaneme zpátky k nám do Česka. Konkrétně do roku 95. Alice Springs, tohle jméno jste určitě slyšeli. A ačkoliv nezní česky, stojí za ním Češka, je to tak. Dokonce si ona ale nechala svůj pseudonym změnit i v občance, což je za mě vlastně docela cool. A čeká nás song Jízda. Já myslím, že jste ho určitě museli slyšet. A hlavně na to, jak si právě Alice Springs hlídá svoje soukromí, tak v těch sonzích tam odhaluje všechny svoje niterné pocity. Takže druhá dnešní srdcovka, Alice Springs a Jízda. Tak si to užijte.

0: Skotská skupina Simple Minds, Don't You Forget About Me na Hit Radio jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem je to song, který v roce 85 vznikl pro film Snídaňový klub, no pro skupinu Simple Minds znamenal absolutní průlom. To je hustý, co? Takovýhle náhody. Další náhoda nás čeká i v dalším songu. Přesuneme se trošku víc do současnosti a naskok do Německa. Projekt Seš určitě znáte. No a song, který nás čeká, byl původně napsán pro světový pohár ve fotbale v roce 2002. Jenomže to neklaplo, oni si ten song nevybrali. No ale dopadlo to všechno dobře, protože nakonec byl použitý pro hokejový mistrovství. Tak si ho dáme, co říkáte?
3: Kankokto nihonge, yo koso.

0: Roxette, Queen of Rain v éteru Hitrádia jako další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To se psal rok 92. Ano, mimochodem jeden editor o tomhle napsal, že je to song, který vás pronásleduje a zároveň doufá. To je hezký, že jo? Dokonce ho mimochodem nahráli Roxette i ve španělštině, kdybyste si chtěli oprášit svoje základy. To je skoro všechno. Teď je čas na tu vaší. Je to tak, právě teď berte telefony. Pište na 777-937-777, jaká srdcovka je ta vaše. No a samozřejmě taky proč. Jestli vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, jestli vás přenese do nějaký jiný doby, někam, kde třeba jste poznali svého milého nebo svoji milou. Napište, jakou srdcovku máte vy. Těším se na vaše zprávy. Do té doby třeba Shakira nebo Alvaro Soler.
2: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
12: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
17: Přijďte si užít podvečerní Zoo Ostrava. Během prázdnin jsme prodloužili otevírací dobu až do 20 hodin. Poslední vstup do areálu je možný v 18 hodin. Více na www.zooostrava.cz. Těšíme se na vás.
18: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a my si dáme tu poslední srdcovku dnešního dne. A ta je vaše. Dneska jsem vybrala zprávu od Matěje a věřím, že i vás potěší. Matěj píše, pro mě je největší srdcovka Fallin' Slowly. Vždy mě uklidní a připomene, že na světě je krásně. Za případné zahrání děkuji. Matěj, nemáš zač. Já si myslím, že totiž na tu malou chvíli bychom mohli zpomalit úplně všichni. Tak pojďte zpomalit a dáme si Gwena Hansarda a Markétu.

0: Přeju krásné odpoledne, doufám, že jste po obědě, že máte příjemně v bříšku, protože to většinou po obědě nastává. Mimochodem, dneska je den černého rybízu. Jo. Nevím, jaký k němu máte vztah, za mě byl vždycky lepší ten červený, ale jestli třeba hledáte nějaký desert, zkuste někam vyrazit nenápadně na rybíz, toho by mohla být dobrá buchta, s drobenkou třeba, co? Udělala jsem vám chutě? Výborně, to jsem přesně chtěla. No a taky pošlu další hity, Alan Walker nebo Lady Gaga, už za chvíli.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Máte rádi pohodovou atmosféru, skvělou muziku a krásné prostředí Beskyd? Pak si nenechte ujít festival Ladná čeladná. Poslední červencový a první srpnový den vás čekají koncerty Olympiku, Anety Langerové, Jany Kirchner, Kateřiny Marie Tiché nebo Rufuse Millera. Nechybí ani bohatý program pro děti, odpočinková zóna a letní pohoda pro celou rodinu. Ladná čeladná je přesně ten festival, kde si užijete hudbu i léto naplno.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
9: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V sítě stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
10: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
11: Čel mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
13: Letní slavy právě odstartovaly.
14: Zažij léto naplno!
13: Když zábava,
14: tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Skupina Krištof Eteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Moaneskin nebo Kygo, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Prostějově v Anglické ulici u kruhového objezdu narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. No a pozor na práce na trase z Krnova na Opavu u Vávrovic. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečeně z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Mami, já chci hrát na klavír.
8: A proč ne? Když ho půjčíme už teď na hudební fond CZ, můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudební fond CZ.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav a další instituce. Poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar, který reformu připravuje.
14: Je to velký úkol, de facto dalo by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semašku model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak už byly to, že v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
13: O potřebě lepšího řízení hygienické služby a jejího rozhodování napříč kraji hovořil ministr zdravotnictví Vojtěch už po začátku epidemie covidu. Jako potřebnou ji označoval i jeho nástupce Válek. Ani jeden z nich ji ale neprosadil. Hasičům ve středních Čechách včera odpoledne a večer přibylo výjezdu kvůli bouřkám. Evidovali 30 technických zásahů. Šlo o odstranění popadaných stromů nebo o odčerpání vody. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Dnes hrozí silné bouřky, zejména na jihu Čech. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na stadionu v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí vystoupí například Madonna nebo Shakira. Teď ještě pohled k nám.
1: Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skiba. 23-letý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na 3 roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování útočníka Jakuba Piru. Klub to uvedl na svém webu. Přestupová částka se podle neoficiálních informací pohybuje okolo 25 milionů korun.
5: Máš chuť na 90-ky? Zkus nové Hit Radio 90-ka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne oblačno, později polojasno, místy s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer přeháňky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách 17.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Přeju krásnou středu. Jsme za polovinou pracovní.

Happy Now, Kygo a Sandro Cavazza a Féteru Hit Rádia. Takhle, pojďme si naprosto upřímně přiznat a schválně zalovte ve svém svědomí, že jsme prostě národ stěžovačů. Jo, když je vedro, tak nám vadí vedro, když je zima, vadí nám zima, ale hele, v pořádku, každý je v něčem dobrý a my jsme skvělí v tom si stěžovat. A umíme si stěžovat opravdu na všechno. Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila totiž další kuriozní stížnosti z dovolených. Já to miluju, já to prostě zbožňuju. Jeden turista si třeba stěžoval, že mu ve výhledu na moře brání ostrov Krk. To je prostě strašný, jo. Toto nemohli rozvrhnout líp ty ostrovy, aby člověk viděl pořádně aspoň jako. Další člověk osočil cestovku z toho, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. Vůbec ta cestovka prostě nezvládla, jo? Teď prostě mě měla dát úplně separé, to je jasný, že pán to s manželkou nevydrží, čo jo? No a jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo jako mohl říct, že to se mohlo stát. No, takže asi tak, tak prosím vás, až pojedete na dovolenou, tak držím pěstí, ať vám nic nebrání ve výhledu, ať se nepohádáte s manželkou a na ty brýle si pořiďte šňůrku, jo? Já posílám další hity, za chvíli Hunter X a teď už Just Because to Me a Karma. Jdeme na to!

0: Snow Patrol a Chasing Cars. Posloucháte Hit Radio. Chcete být krásní? Dobře, krásní už jste, ale můžete být ještě krásnější. Fakt, díky naší rychlé pětce. Zítra ráno ve snídaní šampionů další kolo a ve hře opět poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura. Přírodní kosmetika, která vám pomůže se cítit ještě krásnější. A dělí vás od ní jenom 5 rychlých otázek a 5 správných odpovědí. Tak ráno pěkně přivstaňte a buďte ready. Držím pěsti. A do uší už za chvíli Offenbach a Norma Jean Martin nebo Vohnouti.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, brds.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. 3 víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
12: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
16: Filtry, které si poradí se šumem.
15: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
16: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
15: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
16: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vohnoutí a Svaz českých bohémů v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Světová medicína v šoku. Dámy a pánové, tohle je neuvěřitelný. Jakože wow. Ve Francii žije chlap. To není divné ještě, jo? Ale tenhle chlap má mozek. To už taky není to divné ještě. Každopádně jeho mozek z 90% nefunguje. Ale on žije úplně normální život. Jo, dámy, je mi jasný, že jste se už klíbli, možná jste se i podívali na toho svýho. Pojďme si říct, že i tak to nezní nějak jako divně, ale prosím vás, jo, to není normální. A i když si to možná o některých lidech ve svém okolí myslíte, tak většinou jim ten mozek funguje na víc procent. Že ho potom nepoužívají, to už je věc další, jo. Každopádně tohle je opravdu světový unikát. Pánovi přejem, ať to takhle funguje dál. No, možná se tím vysvětlujou některý lidi ve vašem okolí. Taky můžete říct, že v tom nejsou sami. Další hit je za chvíli Taylor Swift a teď už Bloodhound Gang a The Bad Touch.

0: Taylor Swift na Hit Radio. Krásné středeční odpoledne všem. Budeme pokračovat v těch nejlepších hitech a v tom hezkém odpoledni. Co myslíte? Ať už jste zrovna v práci, nebo máte třeba dovolenou a nohy nahoře, užívejte si to. Za chvilku Kamarád, taky Jamelia nebo India. Hit Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
4: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
5: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
4: Tak setři a šetři.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Vychutnejte si letní dovolenou v Beskydech ve spa hotelu Lanterna v rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích. Okouzlující příroda, dvě wellness centra v ceně, moderní lokální gastronomie, stovky kilometrů značených cyklistických a turistických tras, program na každý den. Relaxujte a nechte se hýčkat. Rezervujte si pobyt na www.lanterna.cz.
8: To není možný, že to ještě nemáte.
9: Tak my taky čekáme, že jo?
10: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím.
11: Tak to musí stát na účtárně.
8: To už je po splatnosti.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
16: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
17: Koupelny pro každého.
16: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě.
17: Koupelny pro každého.
18: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a s mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jamelia, Féteru Hit Rádia, těsně před 14. Za chvilku Rosa, Bruno Mars nebo Simple Plan, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na trase Šumperk-Rýmařov u Rudoltic. V pravém pruhu probíhá výměna směrových sloupků. No a na trase z Opavy směrem na Krnov za Holasovicemi bude probíhat údržba vozovky. Rozhodně to tam moc nehoňte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: www.bludištělandek.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout účtenky. Má narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státní kasy více než 14 miliard korun. Příslušný zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na neziskovku Platformu pro sociální bydlení a tři své bývalé zaměstnance. Tvrdí, že úředníci zneužili své pravomoci, poškodili Evropskou unii a dopustili se dotačního podvodu, když prosadili zákon a neziskovým organizacím, pro které zároveň pracovali, zajistili minimálně 77 milionů korun. Píše to server iDnes.cz. Neziskové organizace to odmítají s tím, že pracovat pro stát i neziskovku není trestné. Česká televize bude od konce srpna vysílat nedělní debatu v nové podobě. Chystá ji od jarního odchodu moderátora Václava Moravce. Začátkem srpna vzniknou pilotní díly. Teď se připravuje vybavení nového studia. Teď se podíváme k nám.
4: V olomoucké zoologické zahradě se letos narodilo 11 kolouchů vzácného syky vietnamského, který byl ve volné přírodě vyhubený. Díky letošním přírůstkům čítá olomoucký chov syků vietnamských 34 zvířat a jde o třetí největší známé stádo tohoto poddruhu jelena na světě. Evropské zoo na konci loňského roku chovali 416 syků vietnamských.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Na Moravě a ve Slezsku má být odpoledne oblačno, později polojasno, místy s přeháňkami nebo i bouřkami, večer přeháňky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách 17.
5: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a pozor, za chvíli budeme kreativní. Čeká nás totiž ruleta a ano, doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už ale Robin Schulz.

0: Robin Schulz a Erika Sirola v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Dáme si ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: na festiáku. Co může zaznít v ložnici a na festivalu? Sezóna festivalu je tu, dneska startují Colors of Ostrava, tak pojďte popuzdit uzdu fantazii. Pište na 777-937-777, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Třeba, tyjo, tady ale lidi. Buďte kreativní a já se moc těším na to, jaký skvělý věty opět pošlete. 777-937-777 k vaší kreativitě. Další hity Rosé a Bruno Mars právě teď.

Simple Plan a Untitled, posloucháte Hit Radio. Lidi, vy jste skvělí, normálně se tu červená. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v posteli a zároveň na festiáku. A teda, jo, opět jste kreativní. Lucie píše, to byl za scénářes. Jana píše, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž. Zdravíme všechny postarší interprety. Šáry píše, celé bych si to zopakovala ještě jednou. V pořádku. Marek, tak takovou louži jsem už dlouho neviděl. Jirka, a vy chcete dovnitř jako všichni spolu. To je strašné. Adéla píše, přídavek, přídavek. A pojďme si říct, že jsou to skvělé věci. Jo, fakt mě to baví. Jirka mimochodem pokračuje. To zas bude uvnitř šrumec. Dobře, pište dál, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Ať si trošku procvičíme, co budete na tom festiáku potom říkat. Jo, třeba já jsem úplně spocená. Pište dál na 777-937-777. Za chvilku budem pokračovat. Teď už je tu Britney Spears.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia. My tu máme ruletu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a taky na festiáku. A jo, povustili jste rozhodně uzdu fantazii. Lenka píše, ten pán stál před váma, nepředbíhejte. To je klasika ve frontě na langoš, strašný. Ivona píše, kdo je další a kolik jich ještě bude. No nic, ano, proto je dobrý mít někde vedle sebe program. Uzavřela bych to větou od Honzy, který doufám, že to používá hlavně na tom festiáku, tuhle větu. To bylo lepší než loni. Tak pokud vyrážíte na festiák, tak si to všichni užijte a nezapomeňte na pláštinky. Ale Farben Baby Goodbye už za malou chvíli.
1: Hit Radio.
0: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny.

0: Fajn rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympik, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

Ale Farben v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásné odpoledne, máme 2:30 a ano, můžeme se těšit zároveň i na večer. Dneska opět v 18:00 si totiž společně dáme Hit Radio Classic a to znamená, že se ponoříme do toho nejlepšího z 80. 90. let a taky milénia. A přísahám na mou duši, na psí uši, že se máte i dneska na co těšit. Je něco větší jistota než Elton John? Čeká nás Elton John, taky Bahamen? Což je song zároveň pro vaše milované psí mazlíčky. No a abyste byli připraveni na to, co nás čeká, tak jeden takový song si dáme teď. Tohle jsou Fugees.

0: Je úplně jedno, jaký je dneska den, důležité je, že je léto a že Vánoce opravdu nejsou za dveřmi.
1: Za pár týdnů už to nebudeme moc říct, tak ať prší nebo je vedro, pojďme si tu léto užívat, dokud to ještě jde.
0: Ať si pak můžeme říct, že jsme si ho užili, až začne na podzim přituhovat.
1: My vám to budeme připomínat zase od 15 do 18, ahoj.
2: Hit Radio Orion.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
8: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
9: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
14: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
15: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
16: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
17: A já vám jako dlužím?
18: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
19: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
20: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Santos a Ray of Light. Posloucháte Hit Radio. Za chvilku 15 hodin. Já se zatím loučím. Uslyšíme se v 18.00 u Hit Radia Classic. A teď už jsou tu Train. Tak se mějte zatím hezky. Ahoj.

0: tři, jo? Slovy tři měřící hlídky jsem potkala po cestě z Nového Jičína do Ostravy. Celé tři.
1: Tak bacha na to. A celé tři hodiny budou už za minutu. Takže je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Dobré odpoledne na Novojičínsku ve Frenštátě pod Radoštěm. V ulici dráhy je bouračka, částečně brání v provozu. A pozor taky na dálnici D46 na 14. kilometru směrem z Vyškova na Olomouc. Stojí dvě odstavená auta, tak tady zpomalte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
4: Když zábava, tak Mironet, klikni dvakrát!
5: Franto, co jsi to zas koupil?
6: Zavařovací hrnec!
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák!
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu-elektro.cz.
8: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
2: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
9: Máme 15 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Vlaková nádraží a nástupiště obsadili tazatelé. Správa železnic začala zjišťovat, jak jsou lidé spokojeni s dopravou na železnici. Dotazník je možné vyplnit také na webu podniku a dostanete se na něj snadno i přes QR kódy, které jsou přímo na nádražích. Akce potrvá během celých letních prázdnin. Ceny starších bytů v Česku jdou nahoru. Jejich cena se ve druhém čtvrtletí zvedla o 11%. Metr čtvereční vychází v průměru na 680 tisíc korun. Vůbec nejrychleji zdražují byty na Ústecku a Ostravsku, kde jsou nicméně ceny stále pod celostátním průměrem. Vyhýbejte se oblasti Blízkého východu. Takové doporučení dostaly aerolinky, které by do konce července neměly létat do vzdušného prostoru Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu nebo Spojených arabských emirátů. Důvodem je bezpečnostní situace v regionu a pokračující napětí mezi Spojenými státy a Íránem.
2: Fotbalový servis.
9: Fotbalové mistrovství světa dnes bude znát druhého finalistu. Rozhodne o něm večerní zápas mezi Argentinou a Anglií, který se bude hrát v Atlantě od 21 hodin našeho času. Jeho americký celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané pak budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Zápas podle expertů nemá jasného favorita. Oba celky na šampionátu drží neporazitelnost. No a já ještě doplním, že postup do finále si včera vybojovalo Španělsko, které porazilo Francii 2-0.
2: Počasí v pěti slovech.
0: Bude festivalové počasí, co dodat?
2: Hit Radio Orion.
1: Takové jsi představovala, jo, na festivalech.
0: Jako, to je úplně to, co chceš. Sice Dolní Vítkovice konkrétně potřebují hodně slunka, aby to tam bylo pěkné, ale myslím si, že je to lepší, než kdyby pršelo nebo pařilo slunko pocitově, jo.
1: Pravda.
0: Fotky
1: za moment
0: budou nejvíc, ale promiň.
1: Za moment u nás přivítáme dva hosty, které spojuje taky festival Štěrkovna Open Music. My se zeptáme, co nejlepšího bychom neměli minout.

0: Together na startu našeho vysílání máme taky hnedka hosty za Štěrkovnu Open Music, Matěj Ostárek a David Moravec, my vás zdravíme.
1: Dobré odpoledne.
2: Krásné dobré odpoledne všem posluchačům.
0: Štěrkovna letos otevře svoje brány už 23. zavře je až po 25.
2: 26. v neděli k noci.
1: 26. jo.
0: Až po.
1: Tak jaké jsou u vás teď emoce? Už se to začíná aspoň trošku rýsovat, no to už musí být narýsované, že jo? Ale vy si to užíváte, anebo ty nervy pracují na 100%?
2: Tak my teď ladíme poslední detaily a pracujeme na tom, aby to bylo opravdu pro všechny návštěvníky to nejkrásnější, takže teď je to takový trošku stresík, ale už se vlastně těšíme na příští týden, až otevřeme brány a to doufám odpadne, zaplavu si ve Štěrkovně a půjdu si dát pivko.
1: Je to tak, že když to začne, tak ten vlak už se prostě rozjede a ten stres pomaličku odjíždí s tím vlakem?
2: Přesně, přesně tak to je a ono to pivo potom fakt pomáhá.
0: Podle mě sedíte u nějaké meteostanice a čekujete od rána do večera, co se na vás řítí.
1: Co je, pánové, to největší lákadlo letošní Štěrkovny Open?
3: Já si myslím, že to je samotný festival v úžasném areálu Hlučínského jezera s nezapomenutelnými západy slunce a vším, co tam kromě toho té hudební stránky chystáme. Dlouhodobě se snažíme, aby ten festival nebyl jenom o hudbě, ale o mnoha dalších emocích, aby lidé to vnímali všemi smysly, zrakem. Chystáme úžasné vizuální objekty. Poprvé v historii zapojíme i hladinu, která bude svítit, budeme na ní promítat.
0: A hladinu, na které budete promítat?
3: Ano, je to umělecký objekt, který k nám jede z jižních Čech a my vlastně vytvoříme z vodních trysek vodní stěnu, asi 30 metrů širokou, 12 metrů vysokou a pomocí projektorů na něj budeme promítat takovou uměleckou smyčku.
1: To je skoro jako v Las Vegas.
3: Takové letní tohle kino na vodní stěně.
0: Ještě v životě neviděla.
2: To neviděl nikdo u nás, takže právě proto to bude krásná premiéra tady u nás.
0: Jsem se chtěla zeptat, jako kteří headlineři podle vás letos rozproudí největší atmosféru, ale tak asi největší paráda bude tohle nakonec, ne?
3: Tak my doufáme, že ta hudba nakonec přece jenom taky zvítězí, přece jenom dostane víc prostoru než tady tyhle ty 7-minutové show, ale my se moc těšíme na vystoupení Janka Ledeckého s Janáčkou Filharmonií. Samozřejmě hlavní hvězdou je Jarek Nohavica, který se k nám vrací po 8 letech. No a asi po 8 letech znovu jsme obnovili projekt náš balkánských betlů, takže budeme mít dvě velmi výrazné, dynamické, skočné balkánské dechovky, které si to rozdají mezi sebou tom, která z nich je lepší.
1: Jak vlastně bylo těžké přemluvit Jarka Nohavicu, aby vystoupil na Štěrkovně?
3: No my věříme, že to už těžké nebylo po tom minulém ročníku, kdy se mu u nás líbilo. A už tenkrát jsme si slíbili, že to ještě jednou dáme, tak vlastně slib se splnil a budeme ho tam mít.
0: To by chtělo nějakou plovoucí stage, přemýšleli jste nad tím někdy? Když tam máte tu Štěrkovnu jako takovou, že jo?
2: Jedno jsme to zkusili jako aprílový žertík, že ať pozor, ať se lidi nepodplavávají.
1: A ono sněžilo.
2: A v červnu jsme dostali z úřadu jako oznámení, že jim máme dát všechna povolení, které k tomu máme, takže ten aprílový žertík se úplně nepovedl, tak od té doby to už radši ani neskoušíme.
0: Náhodou to bylo dobrý.
1: No, my jsme tady mluvili o nějakých vizuálních objektech a takových překvapeních. Ještě něco chystá Štěrkovna v tomto duchu?
3: My tam vždycky ty vizuální objekty máme minimálně dva. Ten druhý přijede z Francie, jmenuje se Nexus Dream. A je to obrovský objekt nafukovací, takové dva prstence spojené dohromady, které jsou vytvořené ze speciálního materiálu, který jinak láme světlo jak v noci, tak i ve dne. Takže ten objekt funguje jako fotoobjekt vlastně celý den. Večer, když je to nasvícené, tak je to ještě o to hezčí. No a pak máme dvě vystoupení akrobatů, které budou spojené právě jak s balkánským betlem, tak i s koncertem Janka Ledeckého a Filharmonie, kdy vlastně akrobati, 6 akrobatek, 1 akrobat budou létat nad lidma, budou tam nějaká interakce, budou tam jako si s nima plácat a všechno to pak vyvrcholí nějakým takovým malinkým neohňostrojem.
0: Super. Neohňostroj!
2: Pódiovým efektem, musíme říct.
3: Ano, já jsem akorát teďka mi to nepřišlo na jazyk.
1: Takovým velkým tématem vašeho festivalu je udržitelnost a třeba o něm a dalších věcech si budeme povídat už za moment. Teď jsou tady Ace of Base.

0: Veřice Ace of Base ve vysílání Hit Rádia Orion. Zdraví vás Michal Sevelínou. Ve studiu teď nejsme sami, tady s námi taky Matěj Ostárek a David Moravec z festivalu Štěrkovna Music Open.
1: My se teďka spolu mrkneme na to, čím je vlastně Štěrkovna výjimečná. Letos totiž získala prestižní evropské ocenění, kterému se přezdívá festivalový Oscar, to se mi líbí. Za co přesně jste ho dostali a co pro vás znamená?
2: Tak dostali jsme Green Operation Award, což je v podstatě nejvyšší ocenění pro udržitelné festivaly v rámci Evropy. Je potřeba říci, že loňský rok jsme skončili mezi top 10 malými festivaly a je to za to, co vlastně děláme pro udržitelnost, čím jsme v podstatě výjimečně, a to není jenom sběr odpadu, ale to, že měříme data, že spolupracujeme s Vysokou školou Báňskou, píšou se u nás diplomové bakalářské práce a měříme v podstatě všechno, co způsobujeme, co to můžeme, jako můžeme dělat prevenci, a z našeho festivalu se stává taková malá laboratoř, takže je to takové třídenní laboratorní cvičení.
0: Já mám strašně rád grafy a je to tak, že si třeba sledujete, jak moc zatěžuje váš festival životní prostředí a že to jako rok od roku klesá třeba, nebo že té přírodě potom vracíte více?
2: Je to tak, my jsme si řekli, že budeme uhlíkově neutrální do roku 2028 a v rámci měření uhlíkové stopy nám třeba vyšlo, že velkou část dělá jídlo, takže letos třeba novinka pro náš jako interní tým, kdy my máme jako opravdu
0: festival
2: jako
0: bez jídla.
2: 200 nějakých lidí, které jako dáváme jim prášku, obědy, večeře, tak jim dáváme jako vegetariánské jídlo, které má menší uhlíkovou stopu, takže dneska jsem viděl meníčko a byť to zní jako, že to není dobré, ale už se na to moc těším, protože vlastně to jídlo si dávám normálně v restauraci.
0: Vždycky si můžou ulovit nějakou rybu, ne na břehu, kdyby bylo nejhůř.
1: Já si myslím, nebo i pro mě je udržitelnost takové slovo, špatně se mi pochopuje. Dokážete nějak konkrétně říct, čím je teda ten festival šetrnější k té přírodě, co tak konkrétně ta udržitelnost znamená?
2: To je velmi dobrá otázka, protože on je to jako soubor nějakých opatření a konkrétně snažíme se a celý tým pracuje na tom, abychom byli právě co nejšetrnější, a to je opravdu, že třeba některé banery a věci, které se obnovujou každý rok, tak netiskneme znovu, a nebo třeba nepoužíváme kapslové kávovary, a je to spoustu malých takových opatření.
1: Jo, není
2: které
1: to jenom třídění odpadu.
2: Není to jenom, i když to je taky v tom, je to soubor prostě nějakých opatření, ale to motivujeme návštěvníky a to doufám, že i návštěvníci, kteří nás slyší, takže využijou třeba kolo, protože máme úschovnu kol zdarma, anebo autobus, kdy vypravujeme více než 100 speciálních festivalových linek, jenom proto, ať se ti lidi nedostanou jenom
0: autem. No super,
2: autem.
0: Teď pojďme se právě k těm praktickým věcem přesunout. Jak vlastně doporučujete lidem na ten festival přijet?
2: Pro hlučňáky pěšky. A pro zbytek okolí opravdu doporučujeme kolo, nebo doporučujeme, aby přijeli autobusem. Opravdu jich bude dost, takže nemějte strach a budete si moci něco dát navíc, nebudete stát v kolonách a vlastně si ten zážitek užijete daleko
1: a
2: více.
1: A cyklisti taky nesmí pít alkohol, víte o to?
2: Aha, já totiž ani nevlastním kolo.
0: Tak oni odjedou až potom na konci festivalu.
1: Sednu si na tyčku a přijďte na kole, zachlastáme.
0: Pojďme dál, myslíte třeba i na rodiny s dětmi, co všechno letos nabídne rodinná zóna?
3: Rodinná zóna je jeden z pilířů našeho festivalu, kromě těch mimořádných projektů a vizuálních objektů, tak se soustředíme právě i na ty rodiny s dětmi. Letos poprvé tam budeme mít velký bubenický workshop, až 40 dětí si bude moci zkusit vytvořit bubenický orchestr a naučit se nějakou skladbu, bude tam mít fotbalové hřiště, budou tam moci lidé vyzkoušet volejbal, budeme tam mít stán pro maminky s opravdu malinkými miminky, kde budou moci využít sluchátka, přebalovací pultíky nebo mít klid na to dítě nakrmit.
2: Doplňuji třeba celé Česko čte dětem, tam bude mít stánek, což je taky velká součást.
3: V rámci celého Česka bude číst Janek Ledecký, Michal Prokop a ještě spousta dalších našich hvězd se takhle zapojí do.
1: Vnímáte třeba, že na festival chodí jako čím dál častěji každý rok více dětí a rodin? Nebylo to tak vždycky, si myslím, že by jako chodili hodně rodiny s dětma. Myslím, že to je takový trend třeba posledních 5 let.
3: My to vnímáme tak asi 10 let, kdy se snažíme tu rodinnou zónu budovat a vlastně s celodenním programem ji tam mít, takže se to odráží od toho, že my tam těch 500, 600 dětí máme stabilně už asi jako několik dní.
2: A pro rodiče, kteří chtějí užít koncert, tak tam máme i zdarma hlídání dětí.
0: A pojďme teď na závěr říct, kolik zbývá vlastně vstupenek a kdybyste měli každého, kdo nás právě poslouchá, přesvědčit jednou větou, aby na letošní Štěrkovnu šel, tak co byste mu řekli?
1: Máme tam hlídání dětí.
2: Tak já můžu říct, že posledních 500 posluchačů, kteří nás slyší, tak si může koupit třídenní vstupenku, protože třídenních zbývá posledních 500 kusů a kvůli, já bych na ten festival šel už jenom kvůli tomu prostředí, kvůli té pohodě, jezeru a vlastně té pohodince.
3: Já bych to ještě doplnil právě o ty mimořádné projekty, které návštěvníci neuslyší nebo hudební posluchači neuslyší nikde jinde než u nás. Teda kromě Janka Ledeckého z Filharmonii, to je speciální koncert Činasek, Pokáč představí svůj program pro děti. Budeme jediný festival v republice, kde tohle to udělá. A spousta dalších takových střípků. Michal Prokop u nás slaví 80. narozeniny. Jako hostem přijedou gratulovat a zpívat Yellow Sisters a je tam toho spoustu. Takže to jsou takové ty mimořádné špeky, které nikde nejsou. Jiné.
0: Tak jo, my vám přejeme, ať se ten festival vydaří na jedničku a hlavně to počasíčko, že jo?
1: Tohle a mimořádné špeky už 23.7.
3: Děkujeme.
0: Těšíme se.
2: My také a těšíme se na Hit Radio Orion, které vysílá live v pátek z festivalu.
0: V sobotu.
1: Víme o tom?
0: V sobotu odpoledne, víme o tom.
2: A tak v sobotu.
0: Tak se budeme těšit.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
6: Stezka Valaška.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
9: Stavebniny Janík.
8: S námi to zvládnete.
10: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
13: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V sítě stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
15: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
16: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
17: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
18: Ekokom. Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Orion.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
20: Matracezahubičku.cz.
18: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Ostravě je déšť opravdu gone. Začali Kalesov Ostrava a přitáhli s sebou docela hezký počasí.
1: To je dobře. A my přitáhneme tu nejzbytečnější zprávu dne. To je dobrý deal, ne?
0: Jo, rozhodně.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Nemůžete snít o cizích lidech. Osoby, které se objevují ve snech, jsou skutečné a někdy jsme je potkali nebo zahlédli. Klidně i na moment v televizi.
0: Po případě zrcadlíš jako sám svoje nějaké vědomí.
1: No, se známými lidmi, ne?
0: Ne, jako, jak ksichty asi jo, ksichty si nevymyslíš, ale jako chování často, jako...
1: To asi jo, no. Jako, asi je to pravda, že máš vždycky vedle sebe někoho, koho znáš v tom snu, buď ti tam hatí plány, mě teda často, nebo si tu jízdu užívá s tebou. U mě se ty osoby střídají v každém novém dějství, já nevím, jestli u tebe třeba vydrží celý
0: sen. Když mám nějaký erotický sen o nějakém jako člověku, tak si pak říkám a vyprávím to pak svému příteli. Já říkám, já nevím, já jsem na toho kluka vůbec nemyslela, on se mi ani nelíbí, já nevím, proč jsem se s ním vyspala dneska v noci.
1: Vyspala jsem se s ním na začátku, pak jsme měli jako kafe s dalším a zase jsme byli v posteli s tím třetím.
0: A pak říkám, a navíc a ten obličej se měnil v průběhu toho snu.
1: Že to
0: jo?
1: Tak je, že se jo, mění je? Ty obličeje.
0: Jo, mění a pak najednou tam, no divný.
1: Ale stejně to nakonec vyhraje on, když se probudí vedle tebe, ne? Tak co chce?
0: Viď.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: a klip Think It Out Loud, který nás tenkrát všechny donutil zamyslet se nad tím, proč neumíme tancovat a jestli bychom to nechtěli umět.
1: Chtěli, ale není to tak jednoduché, ti řeknu.
0: Ne, není. I když ve Stardance si vyberou jakoukoliv celebritu a najednou umí tancovat, tak to asi není tak hrozné.
1: Jo.
0: Kdyby na mě šlo... někdo zamakal.
1: Přesně, samo se to.
0: Třeba ať se mi někdo věnuje a už by to tam bylo.
1: Taky bych chtěl umět tak pěkně tancovat. Tak kdybyste nás to chtěli naučit, no, nám se stejně nebude chtít. Takže za chvíli Ray Dalton, nebo Rudimental, nebo Miles Smith na Hit Radio Orion. A pozor, máme tady ještě dva lupeny na Ladnou Čeladnou. Zasoutěžíme si o ně příští hodinu. Tak dobré odpoledne.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hit Radia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
7: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
8: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě. Koupelny pro
9: každého. Už tam bude.
10: Nech toho.
9: Raději už tam bude.
10: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu, to nejlepší koření, kous ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Rádiu.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
12: Hit Rádio Orion.
14: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: pusu Dermot Kennedy a jeho Kiss Me na Hitradio Orion, když vlastně on chce, my tu pusu pošleme my, no to je jedno. 15.58, my vám teďka pošlem dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska, pozor na Bruntálsku, na příjezdu do Zátoru z Čakové bourala dvě auta, na místě policie, jezdí se kyvadlově a na Šumpersku je vážná nehoda na cestě v Lošticích, tady bourala koloběžkařka, na místě zasahují záchranáři, přistává tady i vrtulník, tak očekávejte komplikace. Dávejte na sebe pozor a dobře dojeďte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisku papírové účtenky. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu rezortu financí přinést do státní kasy přes 14 miliard korun. Část našeho území také dnes mohou zasáhnout bouřky. Teď odpoledne a večer hrozí na jihu Čech, na Moravě a ve Slezsku. Obyvatele Polabí pak bude zítra a v pátek silně zatěžovat teplo. V pátek meteorologové čekají tropy i na jižní Moravě, kde může být až kolem 34 stupňů. Extrémní vedra s teplotami nad 30 stupňů jsou stále častější. Ve městě se takové dny snášejí obtížně. Řešením je únik k vodě. Pokud si jdete zaplavat tam, kde je lodní provoz, je důležité znát základní pravidla. Přiblíží je mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
10: Pokud se blíží plavidlo, nesnažte se je přeplavat před jeho přídí. Držte se daleko od jeho boku. Ideálně v plavání zastavte a dejte o sobě vědět mávání. Uhýbejte směrem k bližšímu břehu, nikoli na otevřenou vodu. Pokud plavete sportovně dál než 50 metrů od břehu, používejte výrazně barevnou koupací čepici
0: a nebo plovák s reflexními barvami. Volejbalisté Karlovarska znají soupeře v Lize mistrů. Ve skupině C narazí na letošní finalisty Zavěrče z Polska. Utkají se s německým Lineburgem a španělským klubem Las Palmas. Hrát se bude od prosince do poloviny února.
11: Na tom CHMI pracuje nějaký nový člověk, ale on se s tím strašně nepáří. On píše to počasí v jedné větě, jo? Tak třeba dneska. Dusno a výjimečně přeháňky, to je počasí.
1: Tak oni tam mají taky novou rubriku, jako my máme počasí v pěti slovech.
11: Ale je to takové jako drsnější než vždycky. Dusno a výjimečně přeháňky, tak bude zítra na Moravě a ve Slezsku.
1: Rozluď se s kupovitou oblačností náhodně dlouho.
8: Hit Radio Orion.
11: A to právě začal dělat on, to je ten stejný člověk. Ježíš, Eva Richtaríková.
1: Tak jestli paní Eva poslouchá, tak ji moc zdravíme, odvádí skvělou práci, my z toho hodně čerpáme.
11: To, baví mě to.
1: Ale teď důležité věci, jo. Je Rihanna konečně zpět, poslední klasický koncert před 10 lety. Pojďme si udělat rozborku.
11: Uděláme si rozborku už asi tak za 10 minut, tak
1: Středa potřebuje rozborky jako sůl, bych řekl.
11: Rozumím.

0: Zásadní otázka dnešního dne. Je Rihanna konečně zpět? Posloucháte i Radio Orion, promiň.
1: Tak znovu ten jingle.
0: Mohl bys?
1: Rozborka.
0: Po více než 3 letech se Rihanna znovu objevila na pódiu. Naposledy živě vystoupila na Super Bowlu a předtím byla taky léta pauza, takže vlastně to je návrat fakt jako po letech klasický
1: po deseti,
0: koncert.
1: No, po...
0: Měla naposledy v roce 2016, jo.
1: No. Ani teď teda to nebyl jí koncert,
0: no,
1: dělala
0: vlastně.
1: Na pódiu i vytáhl Jay-Z, když slavil třicátiny kariéry.
0: kariéry.
1: Jo, protože právě on Rihannu nechal v roce 2005 podepsat zásadní papír, který jí dal šanci stát se jednou z největších hvězd naší planety, takže to bylo asi pozvání, co se neodmítá, že jo?
0: Právě, každopádně, že by to zas byl její velký hudební comeback, o tom spekulujou jenom fanoušci, už dokonce ani neříká, že pracuje na albu, jo? To vždycky opakovala, že pracuje
1: dělá
0: na albu.
1: Dělá ona něco a přitom má takové hity, jo?
0: Ano, dělá, Michala, ona rodí děti. Ona je na své cestě zvrátit malou porodnost.
1: Tak je to záslužné, samozřejmě, rozhodně. Ale měla by dělat do toho i muziku, ne?
0: Asi to budeme muset nechat na ní, no. Ale je to škoda, protože my samozřejmě její muziku chceme. My chceme muziku, ona chce děti, co s tím nadělá?
1: My chceme tu muziku, i kdyby to měla být poslední only girl in the world.
0: Takhle člověk, když si poslechne tu její hudbu, tak fakt o něco přicházíme, když nemáme nic nového.
1: Jo, má to grády. No nic, třeba jí přemluví na Beats for Love nebo Colors.
0: Yes.
1: A nebo, a tam je to velká
0: Počkej,
1: šance.
0: Já vím, co chceš říct. Havířovské slavnosti, že jo?

0: cítím u tohohle songu. Já nevím, jestli mám být smutná nebo veselá. Mě to úplně rozčarovalo.
1: No nemáš hlad třeba?
0: No, to bude ono.
1: Tak pojďme dál. Je to přesně 10 let od premiéry Stranger Things, přátelé. Přesně.
0: Aha, já jsem se podívala až letos.
1: No, tak nemůžeš být u všeho první, že? Před 10 lety jsme se poprvé báli o kluky na kolech a dneska jsou z nich dospělé hvězdy, které vydělávají miliony za epizodu.
0: Na tom bylo vlastně jako nejvíc postavené memečka ohledně Stranger Things, jak oni během třeba nějaké série z nich byli dospělí, byli děti a za dvě série najednou jako dospělí lidi, no.
1: Jo, v té poslední teda se vytáhli hodně, no, do dospělosti. Ale Netflix tehdy riskoval, protože bráchové Dafferovi nebyly žádná velká jména, že? Ale trefili se přesně do toho našeho hladu po osmdesátkách. Mm-hmm. Jenom jaké songy jsme oprašovali a začali jsme poslouchat znova. Pamatujete, že?
0: Story.
1: Jo, Neverending Story, prostě to jsou bangry, které to tam zachraňovali a díky za to, že je oprášili. My taky oprášíme za chvilku Srdcotepce a Anety Langerové a bude i Benson Boone, Beautiful Things. Dobré odpoledne.
2: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
8: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou

0: Kodis.cz. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy vůně pod i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
1: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
2: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
3: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
4: Safari v Zoo Ostrava. To jsou tři výběhy, 6 hektarů a stovka zvířat. Nasedněte do Safari Expressu a vydejte se s námi z Afriky přes Perzii až do Indie. Jízdu mezi stády volně pasoucích se zvířat můžete zažít každý den od 10 hodin. Těšíme se na vás v Zoo Ostrava.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Hlavou proti Evelíně. Hlavou
1: proti Evelíně. Srdcotepec je ten song, jak tam Aneta dropne to zprosté slovo, stejně jsem jistá. Jenom to tam pés, ničeho, ničeho, bumbac.
2: Tak to je ono. Teď už se ale přesuneme do naší soutěžní, co jsem chtěl říct, místnosti.
1: Soutěžní
2: třeba
1: soutěž.
2: Do soutěžní soutěže Hlavou proti Evelíně. Dnes hrajeme o co?
1: Hrajeme o lístky 2 na festival Ladná Čeladná.
2: A s tebou si to dneska rozdá Kamil, kterého máme na telefonu. Hezké odpoledne, Kamile.
3: Hezké odpoledne, ahoj.
2: Odkud? Vidíš, jak už jsme se hraní?
1: Odkud voláš?
3: Z Frenštátu.
1: Dobře, tak my tam zdravíme a jdeme na to.
2: Zdravíme celé Vážsko.
3: Evelína samozřejmě.
1: Tak dvě otázky pro mě, dvě pro tebe a máme na odpověď každý 5 vteřin, můžeme to odprásknout.
2: Můžeme to odprásknout, tak jdeme. Evelíno, Jihlava leží v Čechách i na Moravě zároveň, ano nebo ne?
1: Asi ano, když to tak říkáš.
2: Tak může to říct třeba jinak, tak počkej. Jihlava leží v Čechách na Moravě zároveň.
1: Že se tak blbě ptáš, tak si myslím, že ano.
2: Jo, ano, ty už mě asi znáš, no. Kamile, jak se jmenuje městečko, ve kterém žijí Simpsonovi?
3: Springfield.
2: Dobře. Evelíno, která kapela naspívala hit Slza záruční? Se dal.
1: Lhuta záručně byla to slza.
2: Dobře, dobře.
1: Slza záručně.
2: Tak my přimohříme teďkom oko, kdyby to Kamil nedal. Kamil, která automobilka, a to dáš, má ve znaku 4 kruhy.
3: Tak to bude asi Audi.
2: Yes.
1: Která kapela naspívala slza záruční. Lhuta.
2: Víš, proč mě to vykolejilo? Protože já jsem dneska řekl, ať mě tady s těma otázkama pomůže AI, jo? A ta tvrdila, že Lhutu záruční naspívali Miraj. Jo, tak jsem si říkal, tyjo, chlapečku, ty si nevymýšlej, jo? To je úplně jinak. A pak jsem si to tady špatně opsal já, no, nakonec. Dobrý, tak já bych to dal dneska Kamilovi.
1: Jo, dáme to, když jsi to takhle jako dodělal.
2: Kamile, koho vezmeš na Ladnou či Ladnou?
3: Asi manželku.
1: Super. Uvidíme.
2: Tak si to
1: podle
2: tam užijte.
1: Podle chování prý.
2: To je Evelínin Evergreen. Vydrž nám na telefonu, užijte si to tam, ahoj.
3: Děkuji, ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

0: Power tak skvěle zapadly do téhle hodiny a minuty, si myslím. Víš, 16.43, už jako... máte možná nějak čerstvě padla, doufám, že už jako pomalu míříte domů a že už vám tam bude jenom fajn. K tomu Higher Power, úplně super.
1: Už to neříkej, prosím tě. Teď navážeme na ten vstup, kde jsme mluvili o Stranger Things, protože v tom playlistu vidím Joa, jo, což je, si mi řekla tento týden, že to je Steve ze seriálu Stranger Things a jeho skvělá hitovka End of Beginning. Má tady od nás za malou chvíli, předtím ještě September, Cry for You, ale teď tipy kam vyrazit.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Máte rádi pohodovou atmosféru, skvělou muziku a krásné prostředí Beskyd? Pak si nenechte ujít festival Ladná čeladná. Poslední červencový a první srpnový den vás čekají koncerty Olympiku, Anety Langerové, Jany Kirchner, Kateřiny Marie Tiché nebo Rufuse Millera. Nechybí ani bohatý program pro děti, odpočinková zóna a letní pohoda pro celou rodinu. Ladná čeladná je přesně ten festival, kde si užijete hudbu i léto naplno.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Azore, ke mně, nech tu srnku!
4: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
5: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.

0: www.bludištelandek.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
6: Koupelny pro každého.
5: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Ostravě.
6: Koupelny pro každého.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Užijte si léto ve Velkých Karlovicích ve spa hotelu Lanterna nebo wellness hotelu Horál. Čeká vás koupání v termálních bazénech, grilování na terase, živá hudba i výlety na elektrokolech v přírodě Beskyd. Rezervujte na valachy.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Hit Radio Orion.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Tak to byl on, Joe and the Beginning.
1: Jak jsi sliboval, tak si taky splnil, děkujeme.
0: Teď mám dobrou zprávu pro všechny z Ostravy Poruby, která ale není jenom pro porubáky. V areálu fakultky se zítra oficiálně otevírá nový parkovací dům a já říkám konečně, protože pokud jste na fakultce někdy skončili nebo tam někoho vezli, tak mi asi dáte za pravdu, že parkovat tam bylo někdy natolik stresující.
1: Tam je tak 10 míst, ne?
0: Jo, že vás skoro taky nahazovali, no, tak to se od zítřka mění, díky bohu.
1: A bude jich tam o 10 víc?
0: Ne, prý o 350, tak to už by se mělo poznat, ne?
1: To už je úplně bez stresu.
0: Má to myslím 4 patra, tak snad už tam pár aut, motorek a sanitek zaparkuje.
1: Hned příští týden si tam zajedu zanadávat, jo, že nikde podívat, parkovat.
0: A víš, jaké je tam chladno normálně v parkovacím domu? A ty máš ráda chládek.
1: Jo, to je pravda, tam se mě bude líbit.
0: Tak kdybys náhodou nestihla směnu, budu vědět, že jsi někde na třetím podlaží na místě, já nevím, 313, tam se chladíš. Tak jo, pojďme na další muziku, za chvilku informace pro řidiče a aktuální počasí. Dám

0: Říká baby you can fix me, ale rozhodně to nikdy žádnému chlapovi nevěřte, že byste ho mohli napravit.
1: Proč myslíš? No ale nebudeme, nebudete na dlouho asi, že jo?
0: Drop mic právě teď.
1: Za minutu 17. hodina míříme na cesty, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v ulici 28. října na křižovatce s Železárenskou se srazila dvě auta. Pozor taky na Bruntálsku, na příjezdu do Zátoru z Čakové, tady je taky bouračka, projíždí se Kyvadlově a na Šumpersku na silnici v Lošticích se došetřuje nehoda s vážným zraněním, opatrně tady. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz. Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my bed and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Orion.
0: Máme 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Záchranáři mají teď o prázdninách více práce. Častěji zasahují u kolapsů z horka nebo řeší úrazy při sportu a turistice. Horská služba se navíc stále více setkává se zbytečným riskováním, třeba při focení. Počet výjezdů zdravotníků se přes letní prázdniny pravidelně strojnásobí. A letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plaxi Tereza Ulrichová.
4: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
0: Díky nim si rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. V Česku chybí od loňska lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Jeho výrobce totiž přerušil dodávky. Od června přitom není k dispozici ani jeho náhrada. V lékárnách by měl být lék snad od příštího týdne, jak informoval rezort zdravotnictví. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvykle. Chystá se totiž hudební show, na které vystoupí třeba Madonna nebo Shakira. Pauza se tak prodlouží z běžných 15 minut asi na půl hodiny.
5: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, můžou se vyskytnout nějaké přehánky. Zítra je zrovna ten den, kdyby nemělo pršet. I tak může být na teploměru i 30 stupňů.
2: Hit Radio Orion.
1: Je po zprávách, otevíráme 17. hodinu, máme skvělou muziku a taky super tipy, jaké profese jsou za hodně peněz.
5: A docela dobrou náladu. Hit
1: Radio. Tak to je základ, ne?
5: Je to základ a my vám tenhle základ budeme předávat ještě hodinu. Imagine
1: a teď
5: Dragons.
1: Už žralokonádo.

0: Asi jo, pojď dolů z toho lustru.
1: Co?
0: Ať sleze z toho lustru. My jsme takový dneska rozjetí, no ale zjistili jsme, jaké profese jsou dobře placené, ale nikdo je nechce dělat. Takže máte velkou šanci, kdybyste chtěli, že vás vezmou. Pojď.
1: Jaderný potápěč. Provází třeba inspekce a údržbu v reaktorových nádobách.
0: Chceš. Mm-hmm. Pyrotechnik. Zneškodňuje výbušniny a stará se o to, aby nebouchlo něco, co nemá.
1: Kanalizační potápěč v kanálech mezi splaškama opravuje infrastrukturu po městě.
0: No tak bez něj by to nešlo, že jo? Forenzní uklízeč, to bych, že jo, to už jako, to už zní. Čistí místa činu nebo nehody, ale to na to musíš mít taky žaludek.
1: Ježiš, a jaký? A teď tanatopraktik. Ten připravuje zesnulé na poslední rozloučení, aby vypadaly přirozeně a důstojně.
0: Tak minimálně myslím si, že ten poslední je, to je práce v bezpečném prostředí, ne? Kde si můžeš pustit i rádio a udělat si u toho pohodu. Tam už není kam spěchat, ne?
1: Ale jestli si u takové práce umíš udělat pohodu,
0: musíš umět, ty už
1: zavolat
0: prostě,
1: svému psychologovi.
0: Ty už s tím prostě budeš muset žít, že? Tak na to člověk musí být nastavený. No pojďme dál radši.
1: Měli by se dělat zkoušky takového líčení, jak se to dělá na svatbu, tě nalíčí před svatbou první, ať víš, jak to bude vypadat.
0: Jako zkušební, jo?
1: Jo, zkušební, tohle posmrtné líčení. Tak

0: Kato a Jon, Turn the Lights Off na Hit Radio Orion. My vám přejeme krásné odpoledne.
1: V Dolních Vítkovicích už odstartovali letošní kalersy.
0: Si děláš, že kdyby jsi tam zaběhla a pak si vrátila do studia.
1: Já jsem teď měla záchvat smíchu, já pořád ještě rozdýchávám, se omlouvám, jo. Teď se teda pohrnou zážitky. Od nás jenom super krátká ukázka toho, co z našeho playlistu uvidíte a uslyšíte naživo.
0: Třeba 21 Pilots.
1: Že jeho fanoušci už tam naskákali nějak 8 ráno a jo, on vystupuje až 22:30. A oni tam prý jako v plínkách na něho čekají, jo. Já nemůžu tomu uvěřit.
0: Možná někdo čekal i na Teddyho Swimse.
1: Kdyby šlo o Miley Cyrus, tak samozřejmě taky nám plínky a čekám tam 3 dny, jo.
0: Tak ještě, ty už bys tam byla od března.
1: No, tam by nebyl ani areál ještě postavený, já už bych tam stála, kolem mě by stavěli to pódium.
0: Tam by ještě končil předchozí festival.
1: Na Teddy se uvidíme v sobotu.
0: Bude i Moby. A nebo?
1: LP. Teďka to tak před chvilkou skončila show, na které já jsem chtěla moc být. Byla v Chess Family Parku a byla to show Hany Fontány.
0: Tak.
1: Máte někdo videa z Hany Fontány? Pošlete mi to na Instagram.
0: Zase dejte vidět, Evelínu to strašně zajímá, jo, protože my jsme Hanu Fontánu googlili. A
1: hledali, youtubovali.
0: Ona je strašně utajená, jestli potom v klepetech neodnesli za porušení autorských práv.
1: Potřebuju vědět nějaké, jak vystupovala Hana
0: Fontána.
1: Jaká
0: byla Hana Fontána, tak dejte Evelíně vědět. Děkuju. My si dáme za malou chvíli další muziku. Dobré odpoledne.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
4: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
8: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
7: Tak setři a šetři.
9: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: Držíme ti místo! HC Vítkovice Ridera zahajují fyzický prodej permanentek na novou sezónu. Na pokladnách Ostravar Areny si tu svou můžeš pořídit už od pondělí 20. července od 10 hodin. Nestíháš? Nevadí. Permanentky jsou už od 15. června v prodeji taky online. Kup si svoji permici, sleduj web i sociální sítě klubu a hraj o podepsanou hokejku Kuby Zbořila. Tak probuď sobě Vítka!
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
15: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
17: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
18: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Grennan a Little Bit of Love na Hitrádiu Orion právě teď.
1: Říkaj to ještě jednou, počkej.
0: Tom Grennan a Little Bit of Love.
1: Ještě jednou?
0: Little Bit of Love.
1: Hezky, tak dobře, no, chtěl jsem tě podcenit, ale dobře.
0: Nevyšlo to.
1: My vás zdravíme z Hitrádia Orion, ale s tímhle rodokmenem budeme potřebovat vaši pomoc, jo. 61letá žena z americké Nebrasky porodila svou vlastní vnučku. Jak je to možné, Evelino?
0: Stala se náhradní matkou pro svého syna a jeho přítele. Tenhle gay pár nemohl dlouho najít náhradní matku, tak to nakonec vzala máma jednoho z nich.
1: Miminko má v sobě samozřejmě kus syna, vajíčko poskytla jeho ségra a odnosila ho teda máma. Tak máme
0: počkej, to vajíčko poskytla ségra, to nedává smysl, to už by bylo jako křížení té rodiny.
1: No,
0: to už není možné.
1: Poskytla ho ségra, tak to tam je
0: tak
1: v té
0: si myslím,
1: zprávě.
0: Že mysleli poskytla ségra toho partnera, aby oni nebyli
1: ne.
0: Rodina, to by nedovolili.
1: Sestra toho syna. V Nebrasce je možné asi všechno. Právě proto v tom rodokmenu teď bude velký guláš, tak nám s ním fakt jako poraďte.

0: Bruno Mars, jeden z mých nejoblíbenějších songů od něj. Tohle byla fakt doba, kdy on švihal takové hity, švihá pořád, ale tehda švihal srdcovky.
1: Jo, to je pravda. S tím musím souhlasit.
0: Jo, Just the Way You Are a tak.
1: Jo, my jsme vám i teď poslali, nebo Moonlight.
0: Taky,
1: znáš,
0: jo, jo, jo.
1: Výborný kousek. Taky tyhle vám posíláme rádi na vlnách Hit Radia Orion.
0: Další důkaz, že si umíme stěžovat na všechno, si teďka proberem. Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila kuriozní stížnost, já to každý rok úplně miluju. Třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk, který je nádherný, bajdu.
1: Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar.
0: No a jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo měl říct, že se to mohlo stát.
1: Já si úplně vidím, jak sedím v té cestovce. Počkejte, můžete to říct ještě jednou, jestli jenom zapnu video na telefonu.
0: Jo, jo, jo, děkujeme, děkujeme, tak a teď táhněte.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
5: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
6: Filtry, které si poradí se šumem.
5: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
6: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
5: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
6: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
9: Mami, já chci hrát na klavír.
10: A proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci Prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
11: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.
12: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
15: Letní slevy právě odstartovaly!
16: Zažij léto naplno!
15: Když zábava,
16: tak Mironet!
15: Klikni dvakrát!
17: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio Orion.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Orion.

0: končí. Znáš tu písničku?
1: Znám to, je, aha, to jsou holky, já si myslím, že to je Superstar top něco. Superstar řada číslo 6.
0: Ne, tak to bylo.
1: Jo, vím.
0: No tak my se s vámi loučíme, jsme tím chtěli říct. Jo, někde něco začíná, to pokračuje a tak už to v životě chodí. My se společně uslyšíme zase v pondělí. Ano, není pátek, nemyslete si, je pořád jako ta středa, ale zase v pondělí.
1: Já jsem chtěl taky něco říct, tak já vypnu ty mikrofony. Ahoj. Let's go.

0: Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Dva osobáky se srazili v Ostravě. Zdržíte se v ulici 28. října. No a pozor taky na Bruntálsku, kde se nehoda došetřuje u obce Zátor. Co se děje na cestách, pište nebo volejte k nám na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte...

0: Práci dokončit, podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Čojka kontrolovala e-shopy a výsledek, více než 3/4 z nich porušily předpisy. Podle inspekce prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování zákazníků o možnostech reklamace a odhalila pak také nekalé obchodní praktiky. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní nehodě. K okolnostem se už s ohledem na vyšetřování vyjadřovat nebude. V pražských Chalupicích v ulici Kdýmači hoří statek, a to v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny dostávají postupně pod kontrolu. Doplňuje mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročet.
7: V současné době zasahuje 30 kusů hasičské techniky a jsou povolány další posily, zejména výšková technika a velkoobjemové cisterny. Kromě hasičů hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy spolupracujeme s jednotkami dobrovolných hasičů a hasičskou jednotkou správy železnic.
6: Hasiči také nasadili dron, který monitoruje zasaženou budovu a také okolní objekty a prostory. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili i loni v červnu. O dějišti listopadového závěrečného duelu skupiny informovala Repre na sociální síti X.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Na jihu Čech hrozí silné bouřky, varování platí až do 10 hodin večer, spíše ve střední a dolní části Jihočeského kraje. Na Moravě pak začne zítra platit výstraha na zvýšenou zátěž teplem. Jinak v noci oblačno, polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky a nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. V průběhu dne pak dál proměnlivá oblačnost, lokálně přehánky nebo bouřky a maximální teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě 32.
8: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. No a protože večer, tak Hit Radio Klasik, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, máme to nabitý. Odstartujeme to touhle peckou. Tiziano Ferro a Perdono. Tak si to užijte.

Rednex v éteru Hit Rádia, krásný večer. Mimochodem, mám tady takovou zajímavost. Přesně dneska, 15. července, ale v roce 1958, byly v Brně definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. 1958, jo, tak to je nějakých 68 let. To není tolik, jakože když si to vezmete, tak před jedním vaším dědečkem třeba, dejme tomu, ještě jezdili v Brně koňské povozy, které rozvážely poštovní zásilky. To je třeba podle mě škoda, že tohle už neděláme. Místo kurýrů na kolech, normální koňský povozy. Jo, aspoň se na to hezky dívá, že jo, koníci, je to roztomilý. Co, já bych to vrátila normálně. A taky mlíkaře, to je jasný. Osmdesátky, devadesátky a milénium. Robin Beck, The First Time. Právě teď do vašich uší.

0: Doufám, že i vy jste shiny happy people, R.E.M. a Kate Pearson v éteru Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem přeju, doufám, že máte sluníčko, užíváte hezký večer. Užívat ho budete určitě o to víc, jaký hity tady pro vás k tomu mám, jo. Samý skvělý pecky z 80., 90. a taky milénia na náladu ideální. I když ten podtext nemusí být vždycky veselý. Tady třeba status quo odkazovali na válku ve Vietnamu. In the Army Now už za chvíli, k tomu Jim & Spoon nebo Paolo a Chara.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
1: Ithaca's king is coming back.
0: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
2: No one could stand between my bed and home.
0: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
8: Stezka Valaška.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina. Těšíme se na vás.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vamos a bailar, posloucháte Hit Radio. To byl úplně dovolenkový vibe.
1: No a pokud vymýšlíte, co letos podniknout, tak možná tu mám tip. Jo, protože, hele, proč utrácet za pohonné hmoty, když máte sebe?
0: Jo, máte, ruce, nohy, jo, všechno to bude, protože jeden Američan teď takhle přejel napříč kontinentem na skateboardu. Za 39 dnů dojel z Kalifornie na Floridu. Neskutečný výkon, celý to podnikl na skateboardu. Takže letošní dovolenou seberte svýmu výrostkovi skateboard, manželka brusle, a můžete vyrazit.

0: Legendární záležitost, tohle jsou Alphaville a Forever Young, posloucháte Hit Radio. Jako na jednu stranu asi bychom to trochu chtěli všichni, navždy mladý. Ale zase, když si na sebe vzpomenete, třeba ve 14, v 15, co? Mně se teď hrozně líbí taková ta myšlenka, že když je pak člověk dospělý a kupuje si věci za svý peníze, tak mu dojde, že maminka měla pravdu, když říkala, ne, jídlo máme doma. Co? To nejlepší z 80., 90. a milénia i za chvilku. London Beat, Pink nebo FR David.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
5: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
7: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
8: Projděte se po stopách Frýdlantské litiny a smaltu. Navštivte Cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
11: Ekokom.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Outlet Arena Moravia vás zve na letní party. Tři víkendy v rytmu Tropical, Retro a Sunset Vibes. K tomu Chillout Zona a Kolo štěstí o super ceny. Dorazte pro letní slevy a osvěžte se drinkem na účet Outlet Areny Moravia.
15: Outlet Arena Moravia. Slevy po

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
1: Ithaca's king is coming back.
0: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
2: No one could stand between my bed and home.
0: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Franto, což to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec!
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák!
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Krásný večer, 19 hodin a máme tady to nejlepší z 80., 90. a milénia. Přísahám. Za chvilku Patrick Swayze. Teď ale Buty a František. Tak si to užijte.

Tak co, kdo si taky zaspíval She's Like the Wind, Patrick Swayze v éteru Hit Radio. Ano, to je to kouzlo 80., 90. a milénia. Máme něco pro zamilovaná, romantická srdce, která touží po tom něžným songu. Jo, úplně She's Like the Wind, tak to víme, že jo. Romantika jako blázen. No ale máme něco i pro ty, kteří se chtějí trošku hýbat, možná trošku ze sebe setřást ten dnešní den. A to se vám povede právě teď. Korona, jdeme na to.

Blue a All Rise, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na osm, dáváme si společně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a v tom samozřejmě budeme poctivě pokračovat. Co takhle Elton John, to by šlo? Já myslím, že jo. Elton John, taky Rolling Stones nebo Anaka, už za malou chvíli.

0: Hit Radio.
1: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
4: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
6: Asi 100 tisíc.
5: A ty s tím nic neděláš, jo?
6: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
5: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
6: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
5: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

Večírek za koncem. Anna K. dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Máme půl osmé a konečně máme taky užitečný chytrý náramek. Jo, žádný počítání kroků, to je trapný. Jedna firma vyvinula věc, která vám každou vteřinu měří hladinu alkoholu v krvi. To je skvělá věc, jo, můžete se předhánět v baru, že jo, kdo je na tom líp, dál a mnohem víc. Já se jenom bojím, že jak je to samozřejmě praktická záležitost, tak v rámci Čech a Moravy by ta věc na vás přežila tak jako 40 minut a pak by prostě explodovala. No, ruku na srdce. Páteční večírky, že jo? To v osmdesátkách nebylo tyhle věci, ale za to ty fantastický hity. Pharaoh, World of Magic,

0: Nádhera. Nick Berry v éteru Hit Radio a přeju vám krásný večer. Je prostě to je těch 30 let hudby. Vemte si, co všechno za fantastický songy tam vzniklo, ať už přes dokonalý kytarový riffy, neskutečný hlasy a vokály, po naprostý šílenosti. Tohle je naprosto geniální song, pojďte to uznat. A všichni ten text znáte, i váš pes ho zná. Who let the dogs out, Bahamen, za chvíli k tomu Sugar Babes nebo Supergrass, tak buďte s námi.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
7: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
8: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
9: Filtry, které si poradí se šumem.
8: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
9: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
8: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
9: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Právě jsme pro vás otevřeli nový supermarket Albert Horní 57 Ostrava. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Mami, já chci hrát na klavír.

0: proč ne? Když ho půjčíme už teď, na hudebnifond.cz můžeš hrát celé léto a já nezaplatím ani korunu. Mrkněte i vy na akci prázdniny zdarma. Půjčte si klavír už teď a plaťte až v září. Více na hudebnifond.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Bon Jovi.

Vanessa Williams, Save the Best for Last. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a dámy, pozor, pozor, zapomeňte na hubnutí, plno štíhlé tvary jsou in. A hlavně vám přinesou dokonce celou řadu výhod. To bychom možná nevěřili, ale je to pravda. Podle lékařů se lépe vyspíte, jasně, protože vás netlačej kosti, že jo? Jste zdravější, veselejší a vždycky budete vypadat mladší. Pojďme si říct, že tuk to je nejlepší vyhlazovač na vrásky, to je úplně jasný, že jo? Takže co? Nějaký noční dezertíček? Já myslím, že byste mohli. Zahoďte permici do fitka a vyražte místo toho do cukrárny. Nebo takhle večer prostě jenom do ledničky. Jo? Co je úplně nejvíc zásadní, je to, že budete mít lepší sex. 9 z 10 mužů si užilo sex s boubelkou mnohem víc, než se štíhlou dívkou. Tak ono je v případě boubelky totiž spíš za co chytit, že jo? Tak dobrou chuť k večerní svačince, dámy, a teď už Mr. President a Coco Jumbo.

Tohle jsou YouTube a City of Blinding Lights. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Středa 15. července. Hit Radio Classic. To znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za malou chvíli nás čekají třeba Yusun Dur, k tomu taky Manic Street Preachers. No a nebo třeba nádherná Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Už za chvíli? Tak buďte s námi.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme i hned vyplatíme. Přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Tichá and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
2: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
3: Ithaca's king is coming back.
2: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
4: No one could stand between my bed and home.
2: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
6: Stavebniny Janík.
5: S námi to zvládnete.

7 Seconds, Yusun Dur, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosím vás, zajímavost, dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky. Asi jako ne, samozřejmě nevypadaly tak jako teď, jo. Ale nařídila to tehdy Marie Terezie, protože přece jenom víme, kováky, to je strašně těžké, překáží to. Sami víte, když máte takhle rozměněnou v peněžence, jak je to otravn. No a lidi tak začali nechávat u obchodníků tyhle kovové mince a oni jim za to vystavovali papírové stvrzenky, jo. Na druhou stranu, výhoda kovových peněz pravděpodobně vám je nesežere žádný zvířátko. Ano, jestli máte někde třeba na půdě nebo ve sklepě schované nějaký peníze v bankovkách, tak prosím vás je možná zkontrolujte, protože v Austrálii jední starý paní teď je takhle spapali mravenci nebo termiti, milion v bankovkách pod matrací. To je docela nepříjemný probuzení, jo? I když je fakt, že v Austrálii jsou všechny zvířata divné, tak stejně. Mrkněte radši pod tu matraci, jo? Sean Paul Douší právě teď.

0: Rádiu, krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Slyšíme se opět zítra u Srdcovek přesně ve 12. Budu se na vás moc těšit. Hezký zbytek středečního večera. Do celé ještě třeba tohle. Diana King, taky Cisco nebo Magic Affair. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
7: Smala GPS. Žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu. Český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
8: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
9: Stavebniny Janík.

0: Hit Radio Orion. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
8: Ithaca's king is coming back.
7: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
9: No one could stand between my bed and home.
7: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
10: Franto, co jsi to zaskoupil?
11: Zavařovací hrnec!
10: A co budeš dělat?
11: V létě okurky, v zimě svařák!
12: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo-elektro.cz
13: Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
1: Filtry, které si poradí se šumem.
0: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
1: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
0: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
1: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz

0: zahlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Azore, ke mně, nech tu srnku!
4: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny
1: Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
0: Stavebniny Janík.
1: S námi to zvládnete.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: Hit Radio Orion.
9: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Orion.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Hit Radio.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
4: Stavebniny Janík.
3: S námi to zvládnete.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Hit Radio.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš níčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, ty nedá.

Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almetu?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Hit Radio.